0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Otevř mi, příteli, na vratký brám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

se valí a vlny jdou a žádní živí nemohou. Tam do těch světů

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
0: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě jako sranda, ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnu po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

už jsme v létě doplavali šťastně. A další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka. A tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata. Jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valerie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte. Tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže mám ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo, v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka, ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nynějším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit a jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zazpomínali na Vodema a Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem ji napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo? Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
2: piješ,
3: já, ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, od toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s humoriádou. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduji.
2: No tak ho představuji, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bys měl říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? To je důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8, ale já se utěšil myšlenkou, že zvizový nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří,
2: no to
3: ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky, jako ale mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to, v to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis, možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, jsme místo největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil jsi v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já
1: tady v tom to cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 011 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Malovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro... Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena z Dežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte? No, jestli máte dobře naladěné A.
9: Aha.
8: A. No, já to vím už, no. No, to... A vy máte naladěno?
9: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
9: Co budeme hrát, prosím?
8: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
9: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
9: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
9: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
9: No.
8: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
9: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
9: To musí mít partnera, víte, partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co budem hrát?
9: No já tady mám.
8: Co?
9: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
8: Jo. Koho?
9: Snění.
8: Snění?
9: Ano.
8: No neznám.
9: A pak...
8: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini.
8: Kdo? Ďáblův,
9: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
8: To já jsem jednou hrál,
9: no?
8: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně. Takový.
9: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
8: Jaký?
9: Petrov.
8: Petrov. Mhm. No jo, to je to, já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
8: A kremonky, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano. Hmm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
10: Humoriáda.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře,
3: děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás.

0: musel vzít nějaké velocípet, abych tam dojel, to víte, to je dálka, 30 kilometrů do Brna.
1: To zvládnete.
2: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
1: Děkujeme, Davide.
2: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
4: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
5: No dřevo, ne, Langmajer, František, Královské Vinohrad.
4: Tak.
5: A co budeme hrát?
4: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
5: Cože?
4: Kavatina, Joachim Raff.
5: A koho?
4: Podívejte. Ne,
5: on,
4: koho?
5: No koho je... Raff, já to nevím, to víte.
4: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
5: ano.
4: Se jmenuje Joachim Raff.
5: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
4: Ten nekomponoval hudbu.
5: No jo, to je pravda.
4: Ne, to byl nichtiska.
5: Jo.
4: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak na křivo.
5: Který to je?
4: To je kobylka, to je. Tak prosím tu kavatínu, jo?
5: Koho?
4: Kavatínu budeme hrát.
5: Jo, kavatínu. No, a co jsem chtěl říct? Už nic.
6: Kavatínu, jo?
4: To začíná hned. Hned bez předehry, prosím, hned musím...
5: Ne, to já bych vás prosil předehru, protože to já se musím rozpálit.
4: Tady žádná předehra, to je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
5: Tím byste byl tak laskav.
4: No ale jaký chcete dlouhou?
5: No to já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak...
4: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
5: No, jak to tam máte?
4: No to je...
5: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
4: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový, jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
5: No to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu do toho nahlédnout?
4: No, můžete, prosím. D-dur je to.
5: Co říkáte?
4: D-dur.
5: Aha.
4: No, to je D-dur.
5: No, je tak dobře.
4: To je tvrdá tónina.
5: Jaká?
4: Tvrdá. Dur.
5: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
4: Jo? Jakou?
5: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
4: Ano.

0: hrajete? Já to neznám, jak to můžu hrát? Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kde pak bych k tomu přišel?
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal

0: písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně. Ale jako, když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono, ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
1: Ne.
0: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
1: tak já to
0: pedály, teda ne šlapky.
1: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
0: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
1: Jo,
0: a to vím, to předem vzdávám teda, to předem vzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuóz a hraje skvěle. A celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
1: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: Dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jimž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi ho někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
1: ano.
2: Jo? No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chocerady, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Na koaličním vyjednávání v Praze se dnes sejde hnutí STAN s Prahou sobě a taky s Piráty. Čekáme jasno až polojasno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
2: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
0: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinerie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdnou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
3: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
0: S Piráty a Prahu sobě se dnes mají zájem setkat taky zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. Porodnice ve Slaném na Kladensku nekončí. Vedení tamní nemocnice vyvrátilo informace o jejím plánovaném uzavření. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO totiž dříve oznámil plán ukončit provoz zařízení, která mají méně než 600 porodů ročně, vysvětluje mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
4: Téma vzniklo propojením celostátní debaty o budoucnosti menších porodnic s konkrétní situací ve Slaném. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už v červnu uvedl, že kvůli klesající porodnosti bude potřeba síť porodnic upravit a vznikl dojem, že už se o uzavření zdejší porodnice konkrétně jedná. Sport.
0: Florbalisté Mladé Boleslavy zdolali v Superlize tým Vary Bohemians 11-6. Pro Středočechy to byla 70. výhra v řadě.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Velmi opatrně na cestách už teď po ránu při úterý 13.10., kde se co děje, zjistili jsme třeba už teď po ránu silný provoz, a to konkrétně na okruhu mezi 16. a 17. kilometrem ve směru k dálnici D1. Velmi opatrně jsou tam silničáři, jsou vidět, ale kdo jezdí poslepu v vozovkách, znáte to. A jinak taky spousta nových uzavírek a omezení. Třeba vybírám Vlkavu na Mladoboleslavsku, tam zužují práce na optické síti silnici první třídy 38, to omezení potrvá až do konce října. A nebo třeba v Neveklově kvůli stavbě chodníku do 15. listopadu neprůjezdná ulice k Dubovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A s láskou.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Dnes taková splynulá s barvou, s naší staniční barvou Českého rozhlasu Střední Čechy. A to je, co to je za barvu vlastně? Je to zelená?
0: Já bych řekla, že je zelená.
5: No, tak prosím pěkně, ať vám není zelenou, ať vám není špatně, to samozřejmě. Každopádně s úsměvem snad to půjde, tak začala si sympaticky. Florbalisté Mladé Boleslavy.
0: Ano, ano.
5: Gratulky, sice nevím, co to florbal je, ale gratulky.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem. Nosím černý brýle.

0: tak snad to nebude zas tak strašné, jak to zpíval Pavel Bobek v písničce Lásko mě ubývá sil. Jestli si dobře pamatuju, existuje nebo existovala kapela Lokálka a ty měli hezky přetextováno Lásko mě přibývá kil nebo přibývá kil. To bylo nádherné. Mimochodem jednou mě taky zarazil posluchač, který chtěl zahrát písničku na přání, ale to už je opravdu dávno, dávno, 15-20 let zpátky. A tak věrohodně mi říká, pane Macoune, moc prosím, já bych chtěl zahrát tu písničku, když si báječnou ženskou vezme idiot. No, já jsem se smál. Jestli se nepřeřek, nepřeřek, existuje.
1: Vítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 000 odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
0: Cože, Paul Simon slaví, tak slavíme taky. Ale tak něžně. 5 hodin 16 minut a Český rozhlas Střední Čechy. Pěkné ráno.

0: Taky bych si houknul. 5:20.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Už to tady vidím, pro úterý platí, ano, ano, tady to mám. V Praze a středních Čechách teď po ránu místy mlhy, ty přetrvají i do dopoledne, jinak jasno, polojasno. Teploty vystoupí na 12 až 15, k večeru se od západu zatáhne, později na západě kraje místy slabě zaprší a ten vítr bude slabý, stočí se na jihozápadní, jinak ranní nepříznivé rozptylové podmínky se většinou zlepší na dobré. Tak aspoň něco.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
3: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
2: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9:00 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Co myslíte? Ví dnešní děti, co se děje s odpadem a co by se s odpadem také mělo dělat, aby ho bylo méně? Tak mají na to své úctyhodné odpovědi. Zkusil jsem se zeptat a odpovědi uslyšíte už za chvíli. Nejdřív Lenka Filipová a Leny a potom taky Abba. 5:22, skvělé ráno, jste na startu nového dne. A myslím si, že s námi to půjde. Znáš.

0: každý z nás vyprodukujeme odpad. Ovšem, kam s ním? A vůbec, říká vám něco slovo recyklace?
1: Na špinavý kopec nebo to vezou do chodu, kde se to znova udělá a postaví se zrovna ty lahve a dají se do toho pítí.
2: Vazí to na hlínu, na skládku.
1: Třeba se dává bordo do popelnice, musí se to třídit, jinak to je nesprávný, jinak by celý svět byl špinavý. Pak vytřídíš do popelnice, kam patří.
3: Třeba plast se tam může dát.
4: Třeba lahve od pití.
5: Sklo do zeleně.

0: skupina ABBA Dancing Queen. Řeknu ti, Tamaro, nevím, jestli jsi zaznamenala od našeho vrchního technika Vaška, dorazil e-mail, že si dá taky na odpočinek, dovolenou, že bude čerpat síly, což je samozřejmě pochopitelné, tak poslal takový informační e-mail pro případ nouze, tak já ho jdu akorát tisknout, ale nejsem z toho moudrý. Dobrý den všem od 13. blablabla. Svůj obvyklý pracovní režim tak pouze přesouvá mimo budovu, nic nepoznáte. Zda o tom ví mý zástupci, že mě budou zastupovat, netuším, ale můžete to zkusit. No prosím.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. Jednání pokračují třeba také v Ostravě, Pardubicích nebo Jablonci nad Nisou. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. V Mladé Boleslavi začala poslední etapa přestavby třídy Václava Klementa, která vede podél hlavního závodu automobilky Škoda Auto. Řidiči musí do 15. prosince počítat s částečnou uzavírkou v úseku zhruba od Čechovy ulice ke křižovatce se severovýchodní tangentou. Mělník má po 4 letech opět vést lídr uskupení Pro město Ctirad Mikeš, který nahradí Tomáše Martince z ODS. Mikeš před Martincem vedl město 12 let. S hercem a dabérem Jiřím Štěpničkou se veřejnost bude moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Divadlo se otevře v 10:30 dopoledne, kdy budou lidé moci položit květiny k rakvi. Samotný obřad začne v 11 hodin. A dnešní počasí. Čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Nějaké novinky tady nemám ze středních Čech a hlavního města, tak vyberu alespoň to, co je aktuální v rámci zelené vlny. Přehled uzavírek. V Želivci je hlavní ulice do 29. listopadu průjezdná pouze z Jesenice do Kamenice. Opačným směrem vede objížďka přes Novou hospodu, Štiřín a Petříkov. Auta do 3,5 tuny pokračují přes Křížkový újezdec, těší potom přes Popovice, Kunice a obchodní zónu Všechromy. Do pátku v Benešově zavřená nádražní ulice, to je pěkný guláš a nejen pro individuální dopravu, ale i pro městskou hromadnou. A Český Brod do noci z 3. na 4. listopadu uzavřená Tuchoravská. Objíždí se přes silnici první třídy číslo 12 a přistoupím.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Už se dívám dál do scénáře, ale ty to budeš mít ještě rychlejší. Už to vidím. Očkování.
1: Lékaři v Česku začínají očkovat proti chřipce. V pražské nemocnici Bulovka zatím vakcínu dostávají pouze lidé nad 60 let, ale objednat by se podle odborníků měli i ti mladší.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa ve nízku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Však ono se to částečně hodí, písnička Sestřička s Kramárou, kapela Elán. Jenom s chladnějším počasím posledních dnů přichází sezóna respiračních a dalších onemocnění. Kromě covidu by se podle odborníků lidé měli nechat naočkovat taky proti chřipce. Ta může mít i těžký průběh a v některých případech skončit smrtí. Ale nejenom chřipka, vlastně kde co nás může skolit.
1: Paní Hana z Lysé nad Labem se proti chřipce nechává očkovat pravidelně.
2: Já se chodím očkovat už pátý rok, protože mám nemocnou imunitu, prodělala jsem asi před 8 lety hroznou chřipku a od té doby se ty chřipky opravdu bojím.
1: Aby se vyhnuli nemoci a jejím následkům, očkuje se celá rodina.
2: I díky tomu, že mám 87-letý rodiče a u nich ten efekt vidím.
1: Své pacienty i jiné zájemce očkuje praktický lékař Luděk Serbus v Lysé nad Labem zhruba od začátku října.
3: Letos ten zájem evidujeme asi tak stejný jako loni, když se nám podařilo naočkovat 178 pacientů nad 65 let.
1: Ordinace doktora Serbuse je v databázi aktivních očkovacích míst na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
3: Pokud kdokoliv vlastně nemá praktického lékaře, nebo jeho praktický lékař bohužel neočkuje, tak si nás může vyhledat a očkujeme v zásadě kohokoliv.
1: Dalším takovým očkovacím místem je klinika v Poděbradech. Proti chřipce a covidu tu očkuje lékař Petr Budera.
4: Ten zájem oproti loňskému roku je srovnatelný. Loni jsme naočkovali zhruba 300 pacientů proti chřipce a 200 proti covidu.
1: Pokud chce pacient obě vakcíny, nemusí na kliniku chodit dvakrát.
4: Dostanou do jednoho ramene očkování na chřipku, do druhého na covid. Nemají žádné vedlejší účinky, žádné komplikace.
1: Teď začíná hlavní očkovací sezóna. Podle doktora Budery ale můžou zájemci přijít i později.
4: Na očkováním i v prosinci a nebo třeba i na začátku ledna chráníme třeba i děti, například i v období jarních prázdnin, což je potom únor a polovina března.
1: Lidé nad 65 let se můžou k lékaři objednat už dnes. Vakcíny pro mladší pacienty by měly být dostupné začátkem listopadu. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Hodiny ukazují 5 a skoro 46.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno mohou být ve Středočeském kraji a v Praze místy mlhy, také dopoledne s nimi ještě počítají meteorologové, jinak bude jasno, polojasno. Maxima 12-15 a povane slaví postupně jihozápadní vítr, no řekněme si na rovinu, po ránu, teda brr, ano, a já se podívám, jestli ty přízemní mrazíky, se kterými se vyhrožovalo, jestli jsou v kraji, anebo aspoň někde v republice. No ne, tak pojďme si poukázat, prstem ukázat na někoho konkrétního. Cizí neštěstí vždycky potěší, ne?
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Dovolím si připomenout, že i dnes soutěžíme o 2 volné vstupenky do placených prostor Signál festivalu, který začíná už ve čtvrtek a potrvá až do neděle. Je to zážitek, velký zážitek, tak kdo budete chtít s někým vyrazit a ještě ušetřit, pravda, nachodit to budete muset tak jako tak, tak odhalte v našem vysílání výherní zvuk. A jak jinak než chobotničky v Praze, to víte, blejskněte si.
2: My jiskříme, cítíte tu sílu.
3: Blízkněte si.
0: No když já nevím. Potom do studia telefonní číslo. Máte, znáte, neznáte, nevadí. Diktuji 221 553 777. Jakmile uslyšíte chobotničky, je to čas pro vás. Kdo bude přepojen do vysílání, vítězí. Jedeme dál. V 5.48 přichází Marek Ztracený a hned po něm Denisa, kulturní Denisa.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na setkání s hereckým manželským párem Carmen Majerovou a Petrem Kostkou. O jejich životě i herecké kariéře si s nimi bude povídat moderátor Václav Žmolík. Setkání se uskuteční od 18 hodin v sále psychiatrické nemocnice Kosmonosy v rámci festivalu Hudba z ráje. Pepin, Francin a Mariška. Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech má na programu Postřižiny, slavné dílo Bohumila Hrabala v režijní divadelní úpravě Diany Šoltýsové a v podání Městského divadla Mladá Boleslav od 19.30. V Městském divadle na Kladně si užijete taneční inscenaci La Strada v podání Pražského komorního baletu. Choreograf Jiří Bubeníček převedl na jeviště slavný film Federica Felliniho, který vypráví silný příběh dvou lidí, jejichž společné putování provází láska, krutost i samota. Dramatické osudy kočovných umělců ožívají v současném tanečním divadle za doprovodu nezapomenutelné hudby. Do hlediště usedněte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Za minutu bude 6 hodin, čekejte zprávy s Tamarou, předtím pozor, Tarek.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Povolební vyjednávání v Kladně zřejmě skončí až po senátních volbách. Čekáme jasno až polojasno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Stát nejspíš v příštím roce vydá míň peněz na propagaci Česka pro zahraničí. Agentura Czech Tourism má podle informací Asociace cestovních kanceláří hospodařit se 70 miliony korun. Letos přitom měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od 1. listopadu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business, která má na starosti ekonomickou prezentaci Česka. Podle Václava Stárka z Asociace hotelů a restaurací sloučení může ušetřit provozní výdaje Czech Tourismu.
5: Na druhou stranu 70 milionů bychom považovali skutečně za vážný problém, byť by byly určeny pouze pro propagaci. To jsou velmi malé peníze na rok 2027. Věříme, že se to nějakým způsobem podaří vyřešit, protože určitě by to nestačilo.
4: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort také sníží počet pracovních míst v agentuře, ale zároveň tvrdí, že chce zachovat její odbornost. Kdo povede Kladno následující 4 roky, bude zřejmě jasné až po senátních volbách. Myslí si to Anna Gamanová, lídrině uskupení Kladeňáci, které skončilo v komunálních volbách na druhém místě a pro případné sestavení koalice potřebuje další partnery. Jedním z nich by mohla být podle Gamanové ODS s Petrem Patákem, který se uchází také o post senátora.
6: My samozřejmě podporujeme nadále Adélu Schwadu Šípovou, která to první kolo vyhrála, a proti ní stojí kandidát ODS Petr Paták, který má podporu ODS a zároveň má podporu volby pro Kladno. To znamená, že tam dochází k nějakému jakoby zblížení přes toho kandidáta do Senátu. Uvidíme, jestli toto zblížení je něčím podmíněno nebo ne.
4: O případné spolupráci teď Kladeňáci jednají i s ostatními subjekty, kromě vítězné volby pro Kladno. Výsledky povolebního jednání v Kladně tento týden neočekává. Například ani hnutí ANO. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezonu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
7: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychleji a za druhý, když ho rozhrneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý. Sport.
4: Po porážce Slán nastoupí fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů. A v Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Utkání Ligy mistrů Sabah Slávia začne v Baku v 18 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
4: Čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silničáři pracují jako děs na D10. Kdo jedete směr Praha za sjezdem na Bakov? 46. a 44. kilometr. No, jsou tam s dopravním značením a staví a neprůjezdný je levý pruh.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
0: Tak jste to slyšeli, na Monínci se chystá zimní sezóna 2026-27. No to je mi sympatické. A prosím vás, ale nechoďte nám s těma botama na to.
7: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem to musím to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhodneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý, místo toho by byl bílý.
0: Aspoň něco dokáže pobavit. A co na to doktor Dam-di-dam?
3: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Blisk, Natassé.
1: Oh, je suis en mauvais.

0: ale snažte se, snažte, ještě nikde není přepojen do vysílání. A teď jste zbystřeli někteří z vás. No jo, včera, dnes a zítra soutěžíme v ranním vysílání vždy o dvě volné vstupenky na Signál Festival 2027. No jo, ta večerní procházka Prahou se zastávkami u světelných instalací a digitálního umění. No. No, ona část programu je zdarma, ale další instalace, myslím, 8 jich je. To je zase být ve vnitřních prostorách. No a komu by se chtělo platit, když není zapotřebí? Telefon do studia 221 553 777. Chobotničky jste slyšeli, jejich jiskření též. A teď jde o to, kdo se provolá, proboxuje do vysílání, do studia, přes mixážní pult, přes Macka. A komu se to podařilo? Pěkné ráno.
1: Dobrý den. Tady ano. Macka z Příbramy.
0: Zdravím do Příbramy, jak se tam máte? Elektricky?
1: Chladno je tady.
0: Ale prosím vás,
1: nesmíte.
0: No tak si nesmíte rozhádat škrabku, jo? Abyste se ještě měla čím poškrabat, teda abyste mohla svého čtyřkolého miláčka správně poškrabat, protože jinak to bude na dlouho, než se to zahřeje, vytopí a podobně. No tak já vám budu přát, abyste si užila taky výlet do Prahy, teda jestli pojedete autem, vlakem, je v své
1: já
0: podstatě jedno.
1: Já jsem neřidič, takže já autobusem.
0: Takhle, MHD, takže Pražská integrovaná doprava.
1: Ale to mám hodinku, no takže tak. Prostě paráda.
0: Užijte si to od čtvrtka do neděle. Máte možnost vidět i to, co jiní, když jsou držgrešle, tak neuvidí. Tak si to užijte a vydržte mi u telefonu. Zatím nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Pro vás ostatní platí. I zítra bude čas mezi 5. a 9. Já vím, dneska to bylo moc brzy, ale nedá se nic dělat.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: 6 hodin 12 minut.

0: Myslím, že jeden z našich humoriádníků písničku přespíval, měl text Dovolená, nebo tak nějak. Ale co, to už je dávno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Stojí to za zmrzlý maximálně. To, protože venku je opravdu velká zima. Dnešní den přinese převážně slunečno a teploty 12 až 15, tak zaplať pánbu aspoň za to, že se zahřejeme alespoň podzimními paprsky. No a pršet by mohlo, ale to spíš tak na západě kraje a slabě. Jinak další déšť budu se ptát meteorologů z Kavčích hor ve 7:45, kdy se čeká, jak to vypadá, kolik ho bude a kde konkrétně.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, jsem tady, ano, tak v Praze už teď po 6. hodině se ucpává Kbelská směrem do Letňan na Kůstecké dálnici D8. Před novým omezením v Letňanech, tam se projíždí pouze jedním pruhem, je ta kolona už teď od Novopatské asi na 15 minut a určitě během rána výrazně poroste. Zdržení asi na 10 minut je i v Českobrodské na příjezdu do Běchovic směrem z Úval a před Prahou na silnici 9 na příjezdu z Mělníka u Líbeznice je tam kolona od odbočky na Zlonín, je to skoro na 20 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 6.22. S hercem a dabérem Jiřím Štěpničkou se veřejnost bude moci rozloučit příští týden v úterý, a to v Národním divadle v Praze. Divadlo se otevře v 10:30 dopoledne, kdy budou lidé moci položit květiny k rakvi. Samotný obřad začne v 11 hodin. Štěpnička zemřel v neděli ve věku 79 let. V Národním divadle působil od roku 1975 a vytvořil tam přibližně 100 rolí. Za výkon v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie. Známý byl taky z filmu, televize, rozhlasu, v dabingu. Ježiš, Harrison Ford, Michael Douglas nebo Steven Seagal. No ale vyprávět uměl skvěle. Zaplať pánbu za ty archivy. Takhle vyprávění a vzpomínka na kolegu Sováka.
1: Nepoužil jich moc, ale tedy ty, co použil, byly úžasný. Nějaká kolegyně kdysi dávno ještě v divadle E.F. Burianoho něčím popudila, buď na jevišti mu něco provedla, nebo kyovíra, co? A on přemýšlel, jak by se jí pomstil. A vymyslel takovejhle úžasný blán. Říkal, já jsem věděl, že ona vždycky před výstupem na poslední chvíli se jde ještě vyčůrat. A to bylo jako záchod u jeviště, tak jsem tam před ní proběh, povolil jsem žárovku, aby byla tma, a vylez jsem ti na ten záchod takhle, dozadu jsem se postavil a čekal jsem. Ona přišla v té lobě, jo. Cvakla vypínačem, nic. No, ale už neměla čas, no tak halt zavřela dveře, vykonala potřebu, v tom šáhla po splachovadlu a já jí podal ruku. S bábou to praštilo a pomsta byla vykonána.
2: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Za 6 minut, 6:30.

0: Řeknu vám, dívám se do aktuálních teplot. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje aktuálním měřením na automatických stanicích nejtepleji v Ondřejově vůbec z celé republiky. Skoro 7 nad nulou a nejchladněji vůbec, nějakých minus 8. No jo, horská kvilda.
1: A neandertalský člověk řekl, těší mě, já jsem Bummel František. Hrčí! Promiňte, mám hroznou rýmu, to víte, doba ledová.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Příslušníkům bezpečnostních sborů se příští rok zvýší platové tarify o 2400 korun. Dalších 500 korun má směřovat na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Na novém rozdělení peněz se vláda dohodla s odbory. V Mladé Boleslavě začala jednání o podobě budoucího vedení města. Dosavadní primátor Jiří Bouška z vítězného uskupení ANO a Volba pro Mladou Boleslav se k jejich průběhu zatím nechce vyjadřovat. Dělníci uzavřeli silnici třetí třídy mezi Velvary a Neuměřicemi. Začali tam opravovat asfaltový povrch. Řidiči po ní neprojedou do 8. listopadu. Osobní auta musí využívat silnici druhé třídy číslo 240 odbočkou přes Olovnici. Objízdná trasa pro kamiony pak vede po silnici číslo 16 přes Ješín a Kamenný most. Vlašim má první veřejné ohniště. Je v lokalitě u Obory u dětského hřiště. I s posezením stálo víc než 200 tisíc korun. Pokud se ukáže, že je využívané a nedochází k jeho ničení, město vybuduje veřejná ohniště i na dalších místech. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kolony už teď po ránu, třeba na D5 před Prahou od 5. kilometru, tak se držte. Jo, a vidím tady už, že Kbelská se cuká v celé své délce. Ano, kdo jedete kde osmičce, kvůli omezení v Letňanech a uzavřeném sjezdu do Veselské se jede pomalu, opravdu velmi pomalu, takové hlemíždí tempo. A stojí hlavně pravý pruh plný kamionů, plní se kvůli tomu i Novopatská před Kbelskou a nevím, jestli vás potěším, ale ty dodělávky na Kbelské, Cínovecké jsou plánované až do začátku prosince.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Koukal jsem do ČTK, tam na mě vyskočila informace, že vedení Neratovic se dohodla 3 uskupení, vítězný speciál Neratovice, Neratovice v pohybu a Volt Česko a nezávislí kandidáti Mise. A společně mají 11 z 21 zastupitelů, tedy nejtěsnější většinu. To jsou Neratovice, ale co Mělník?
3: No, v Mělníku tam je už jasno. Do vedení města se vrátí někdejší starosta Ctirad Mikeš. No, vám my řekneme podrobnosti už
0: za chvíli. Počkejte si.

0: 6:38 a půl. Pěkné ráno. Mrazivé trávě. Na Mělníku nová koalice po 4 letech se vrací do starostovského křesla lídr uskupení pro město Ctirad Mikeš. Místo starosty budou lídr MLK, moderní, lokální, kreativní Jindřich Špergl a Petr Wolf z Mělničanů. Máme rádi Mělník. Koaliční smlouvu by chtěli podepsat do konce týdne.
1: Vidím před sebou zhruba 3-4 věci.
2: Říká Ctirad Mikeš z uskupení pro město, který v minulosti město vedl 3 volební období.
1: První věc je intenzifikovat čističku odpadních vod, až ve městské vesí postoje stavební uzávěra, poněvadž není kapacita čističky, to znamená, že nelze napojit novou výstavbu. Za druhé pochopitelně je zahájit konečně první etapu revitalizace náměstí Karla IV. A pochopitelně je to otázka sportu, to znamená dotáhnout tak, aby sportoviště byla přístupná celoročně.
2: Koaliční partneři se dohodli na programových prioritách, třeba na zákazu hazardu. Místo starostou by se měl podle plánů politiků stát Jindřich

0: Spergl, který jako lídr kandidátky MLK, moderní lokální kreativní, dostal ve volbách nejvíc preferenčních hlasů.
1: Já bych chtěl být takový provozní náměstek města, to znamená vlastně řídit ten běžný provoz města, ať už to jsou technické služby, ať už je to bezpečnost, městská policie, a opravdu řešit ty každodenní problémy.
2: Koukněme se 4 roky dopředu, co byste chtěli, nové koupaliště, nová hala.
1: Největší ostuda Mělníka, náměstí Karla IV. Prostě už nad tím nedebatujme, už prostě něco dělejme.
2: Plány na opravu koupaliště se tedy zastavují, anebo se pojede dál?
1: Nezastavují se, ale celý ten projekt se přehodnocuje, protože ten projekt byl megalomanský, počítal s investicí 300 milionů do letního koupaliště a my bychom se chtěli vrátit zpátky na zem a říct, podívejte se, to je jeden celek. Plavecký bazén a letní koupaliště je jeden celek a pojďme to řešit.
0: Druhým místostarostou by měl být Petr Wolf, lídr kandidátky Mělničané Máme rádi Mělník. Ten bude mít na starosti kulturu, školství a sociální oblast.
3: Chtěl bych, kdyby se nám podařilo znovu obnovit jednání s přístavy ohledně náplavky, aby se na náplavku vrátilo moře u Mělníka, aby tam mohli jezdit zase loď bratří Formanů. No a v rámci sociální práce tak mě velmi, velmi, velmi trápí osobní asistence u lidí, který potřebují, protože na Mělníku je jí skutečně málo.
0: Nynější starosta města Tomáš Martinec z ODS volební porážku uznal.
4: Reálně teďka se vyjednává o tom, kdo povede město, a rýsuje se spíše změna na radnici.
0: Pro město MLK a Mělničané budou mít těsnou většinu v 21členném zastupitelstvu, a to 11 mandátů. Termín ustavujícího zastupitelstva ještě známý není. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7:15, tohle byla kapela Roxette.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Venku je zima, že by psa nevyhnal, a ten můj, který mi tady hřeje nohy pod mixážním pultem a rozhodně neplánuje jít ven, tady se fuň oddychuje. Klidně i vy, kdo jste se probudili a máte možnost spát dál, tak otočte se na druhý špiček a spěte. Venku aktuálně teploty spíš kolem nuly, někde i dokonce pod nulou, nejteplejší místo. Tak v našem kraji, středních Čechách, ale vlastně vůbec z celé republiky, Ondřejov, Hvězdárna, nějakých 6 nad nulou. Jinak úterý přinese převážně slunečno a teploty 12 až 15.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026.
0: Pěkně pohromadě také informace o volbách i na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Teď pojďme na silnice.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Je to tak hezké ráno, tak v Praze je lepší situace na jižní spojce směrem na Černý most, u sjezdu na Strašnice a Zahradní město už nehoda nepřekáží, kolona od magistrály se postupně rozjíždí, provoz ale čím dál více brzdí omezení ve Kbelské ulici směrem k ústecké dálnici D8. V Letňanech se projíždí od víkendu pouze jedním pruhem, kolona je z Novopatské Lcatalic asi na 20 minut a stále se prodlužuje. Ucpávají se tradiční místa, Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové zdržení 20 minut, 15 minut naberete i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a pak dál do tunelu Blanka. Plní se i Povltavská od Balabenky k Bulovce nebo také Evropská u Divoké Šárky a stejně tak je kolona třeba i v Karlovarské před Slánskou směr centrum. Na dálnici D5 je zdržení na příjezdu do Prahy z Plzně před omezením u okruhu na 0. kilometru, je fronta od Rudné ze 4. asi na 20 minut a ještě dálnice D7, tam se plní příjezd do Prahy z Chomutova před zúžením u letiště, kolona teď aktuálně na 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 6.51 a půl. No to už máme za pár. Zprávy v 7 klepou na dveře. Ale před nimi neklepe a vchází Alex.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslance čeká úvodní kolo projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinerie. Volby v Hostivici u Prahy vyhrálo uskupení HOME. V zastupitelstvu má nadpoloviční většinu. Čekáme jasno až polojasno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Poslanci mají dnes v úvodním kole debatovat o zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Podle místopředsedy lidovců Benjamina Činčily je špatně, že se má daně zavést zpětně.
2: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
0: Podle vlády by měla daň z příjmu rafinérií kompenzovat náklady státu spojené právě se zastropováním cen a snížením spotřební daně z nafty. Do vedení Hostivice u Prahy se nejspíš vrátí sdružení nezávislých kandidátů HOME Hostivice město. V komunálních volbách získalo přes 53% hlasů. V 15 členem zastupitelstvu to znamená 9 křesel. Chce ale také jednat především s ODS a Hostivice Hotovo, které získaly po jednom zastupitelském křesle, popisuje lídrině HOME a bývalá starostka Klára Čápová.
3: Rádi bychom co nejširší vlastně koaliční zastoupení v rámci vedení města. První, co nás bude čekat, řešení s technickými službami zimní údržby a budeme řešit samozřejmě rozpočet města a příspěvkových organizací.
0: Na druhém místě ve volbách skončilo hnutí Středočeši 2012, které získalo 3 mandáty. Do zastupitelstva se jako jediný z kandidátky hnutí ANO dostal i současný starosta Josef Juránek. Kolínská radnice hledá firmu na zpracování územní studie krajiny pro Kolín a okolní obce. Ta by měla navrhnout například řešení úpravy krajiny nebo vhodné umístění fotovoltaik. Vypracování bude trvat asi 3 roky. Město za studii zaplatí necelých 6 milionů korun. Většinu ceny pokryje dotace, říká starosta Michal Kašpar ze Změny pro Kolín.
4: Mělo by být výsledkem návrh a územní opatření pro optimalizaci vodního režimu proti povodním, přílivovým srážkám, suchu, vedrům a vlastně obecně zhodnocení té krajiny a možných úprav k ochraně krajiny po celém ORPčku. Sport.
0: Florbalisté Mladé Boleslavy zdolali v Superlize tým Vary Bohemians 11-6. Pro Středočechy to byla 70. výhra v řadě.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Dopravní blamáž na dálnici D11 a v Praze na Liberecké ve směru k dálnici D8 k Cínovecké. Ta už stojí, to máme z krku a stát bude, kdo to nevíte, ty opravy se protáhnou až do začátku prosince. To jenom, abyste věděli, jak dlouho se ještě budete nervovat, takže je to na dlouho. Jinak dálnice D11, zpravodajka Zelené vlny.
7: Jedu po D11 a ze směru z Prahy na Hradec na 26. kilometru, hnedka za sjezdem, je auto v tom zúžení narazilo do svodidel v levém pruhu. Už tam najížděli policajti.
6: Děkujeme pěkně, připomínám taky kolonu na D5, už budete postávat z 8. kilometru a ještě tady vidím i kolonu na trojice nezvykle dlouhou, už teď po ránu skoro, od odbočky na Čerčany.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: Obrazovky, které v pražském metru ukazují příjezdy vlaků, mají novou grafiku a další informace přidá už za chvíli náš reportér. Tak všímáme si všeho možného kolem sebe i v rámci dopravního provozu. Bude to čitelnější? Já myslím, že... 7:05.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Aktuální problémy v provozu pražské integrované dopravy? Ne, tady ne, to nic, to víte, to jsme říkali, na to upozorňujeme. Ano, čtvrtý koridor do Benešova, velké problémy v rámci provozu, a to až do 3. listopadu. Podívejte se, jaká omezení jsou a zároveň, jak se jezdí případně náhradními autobusy. Všechno podrobně popsané na stránkách pit.cz anebo v aplikaci vašeho dopravce.
1: Region Express.
0: Organizátoři hromadné dopravy v Praze postupně nasazují novou grafiku na paneli u vstupu do metra. Jedná se o obrazovky, které ukazují aktuální informace o příjezdech jednotlivých vlaků. No a jak ty změny vypadají a jaké informace tam cestující uvidí? Nejdřív viděl a zkonstatoval a dál se doptal Tomáš Kopáček.
2: IPOČ, to je krkolomná zkratka pro informační panel na odbavovací čáře, tedy obrazovky umístěné v pražském metru na začátku přepravního prostoru u označovačů jízdenek nebo v přestupních tunelech. Jejich úkolem je cestující informovat o odjíždějících soupravách metra. Co přesně zobrazují, popisuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Aktuálně se tam zobrazují dva nejbližší odjezdy metra z každého směru. Čas odpočtu, za kolik vteřin nebo minut přijede ta nejbližší souprava. Je to opravdu na vteřiny, protože se to přepočítává podle skutečných příjezdů a ten čas odpovídá času příjezdu soupravy na nástupiště. V případě, že jsou nějaké výluky nebo mimořádnosti, tak se pak jeden z těch odjezdů skryje a zobrazí se tam právě tyto doplňkové informace.
2: Tyto informační panely již v metru existovaly, ale nedávno došlo k sjednocení s ostatními informacemi v systému pražské integrované dopravy.
3: Hlavně jsme to chtěli sjednotit se systémem čitelné Prahy, což se čím dál víc objevuje i ve vozidlech. Cedule v metru se postupně obměňují, tak aby právě i grafika těchto obrazovek odpovídala tomu novému systému, jak barevností, tak i logikou těch informací.
2: Kromě barevných úprav došlo k přepracování zobrazování základních údajů. Tvůrci tak reagovali na zpětnou vazbu od cestujících.
3: Z minulosti máme dost negativních ohlasů na to, že lidé už třeba ty tabule ani nesledují, protože jim nepřinášejí informace, které by potřebovali.
2: Nejčastější kritika směřovala ke skrývání času u odjíždějící soupravy s příliš velkým předstihem. Organizátoři dopravy nově upravili intervaly tak, aby se zobrazovaly pouze v situacích, kdy je možné k soupravě bezpečně dojít.
3: Když to začne blikat, to znamená, že to metro stihne jen tak, že už by měl na těch eskalátorech jít, neběhat.
2: Zobrazovaný čas na panelech se aktuálně testuje. Hlavním důvodem je bezpečnost cestujících.
3: To ještě ladíme s dopravním podnikem, protože jsou tam nějaké obavy, kdy třeba lidé by museli běhat po schodech a nutilo by je to dělat nějaké nebezpečné rizikové situace.
2: Informační panely naleznete ve vybraných stanicích napříč celou sítí pražského metra. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Čtvrt na 8.

0: Dovolím si připomenout, že dnes už máme sice chobotničky za sebou, to znamená výherní zvuk, který vám mohl přinést dvě volné vstupenky na letošní ročník Signál Festivalu do těch vnitřních prostor, tam, kde je vlastně část programu spoplatněna. No dneska už je to pryč, bylo to po 6. hodině, neposlouchali jste, velká škoda. Tak ještě zítra si dáme opáčku mezi 5. a 9. hodinou. Zkuste si odhadnout v našem vysílání ten mozek trošku naprogramovat, šlo by to. No, já vím, vysílají chobotničky většinou o Vánocích, ale když je uslyšíte takhle bratru na 13. 14. října, co? To je výherní zvuk. A výherní zvuk znamená volat 221 553 777. Signál Festival pro vás od 15. do 18. října tady v hlavním městě. No a na ty nejznámější světelné kousky jít sami. Vy půjdete s někým.
1: My jiskříme, cítíte tu sílu.
2: Blízkněte si.
1: Když vám nevím.
0: A pak to rozbalí.
3: Počasí ve středních Čechách.
0: Nalíme si čistého středočeského bílého vína Mělnického svahu ze severní strany. Úterý přinese převážně slunečno a teploty 12 až 15.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A pojďme do dispečinku TSK Praha. Jak to vypadá s dopravou? Povídej.
4: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze je ten provoz mimořádně silný a zejména hodně plný je opět východ metropole, stejně jako včera. Dlouhé zdržení je nejprve v Novopatské a pak i ve Kbelské z Černého mostu do omezení v Letňanech. Celkově tam naberete asi 40 minut navíc. Stejně tak se ucpává i Štěrboholská spojka, také z Černého mostu k Průmyslové směr Lanový most, tam je to také asi na 40 minut. Kolona na 20 minut zůstává na severu východě Prahy v Liberecké z Letňan do Holešoviček a pak i dál do Blanky a plní se tam i širší okolí. Typicky Povltavská k Bulovce, hodně plné jsou také Kobylisy nebo Libeň směr centrum. Velké zdržení je i na příjezdech k Barandovskému mostu, na jižní spojce od Vídeňské je to asi na půl hodiny, ve Strakonické od Lahovického mostu se stojí asi 20 minut. Hodně plná je také oblast Jarová nebo křižovatka Ohrada na Žižkově, kolony se tam tvoří hlavně směr centrum, je to kvůli četným dopravním omezením v lokalitě. Na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, stojí se od Rudné ze 6. kilometrů až na okruh Ořechů, je to asi na půl hodiny a na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské na 25. kilometru je nehoda v omezení, dvě osobní auta, kolona je asi na 15 minut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
5: Naším hostem bude Michael Kluch, frontman revivalové kapely Queenie. A nás bude mimo jiné zajímat, jestli se Freddiemu Mercurymu podobá i jinak, než jen vzezřením a hlasem.
3: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Takhle, téma odpad, nevím, jestli to úplně zasáhlo nejmenší děti z hlavního města, protože, co si budeme nalhávat, ještě donedávna se na vesnicích pálily cvičky v kamnech, ale to zaplať pán už dneska neplatí. Tak za A, stejně by to práskl na vás soused, za B, výřevnost nulová, za C, škoda pálit jarmilky nebo cvičky, děti, to je dneska poměrně archivní kousek. Tak jak naložit odpady, prozradí nejmenší děti z Prahy už za chvíli. 7.23.

0: každý z nás vyprodukujeme odpad. Ovšem, kam s ním? A vůbec, říká vám něco slovo recyklace?
1: Na špinavý kopec nebo to vezou do chodu, kde se to znova udělá a postaví se zrovna ty lahve a dají se do toho pítí.
2: Vazí to na hlínu, na skládku.
1: Třeba se dává bordel do popelnice, musí se to třídit, jinak to je nesprávný, jinak by celý svět byl špinavý. Pak je vytřídíš do popelnice, kam patří.
3: Třeba plast se tam může dát.
4: Třeba lahve od pití.
5: Sklo do zelený.

0: Dneska bude 12 až 15 nad nulou. K večeru začne od západu přibývat oblačnost. Teď zprávy v půl.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítězné hnutí STAN sejde s Prahou sobě a pak s Piráty. Jednání pokračují třeba také v Ostravě, Pardubicích nebo Jablonci nad Nisou. Naopak dojednané už jsou po včerejšku koalice v Liberci a Karlových Varech. V Mladé Boleslavi začala poslední etapa přestavby třídy Václava Klementa, která vede podél hlavního závodu automobilky Škoda Auto. Řidiči musí do 15. prosince počítat s částečnou uzavírkou v úseku zhruba od Čechovy ulice ke křižovatce se severovýchodní částí obchvatu. Mělník má po 4 letech opět vést lídr uskupení pro město Ctirad Mikeš, který nahradí Tomáše Martince z ODS. Mikeš před Martincem vedl město 12 let. S hercem a dabérem Jiřím Štěpničkou se veřejnost bude moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Divadlo se otevře v 10:30 dopoledne, kdy budou lidé moci položit květiny k rakvi. Samotný obřad začne v 11 hodin. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Novinky ze silnic z kraje, pozor, D25 kilometr směr Praha. Takže těsně před sjezdem na Bavorini jsou tam nějaké desky polystyrénu v obou jízdních pruzích. Ještě jednou 29. kilometr směr Praha a dálnice D5, desky polystyrénu v jízdních pruzích. Víte, co to dneska stojí? Rychle sebrat a jedeme dál. Jinak ohledně dalších problematických míst, dlouhá, předlouhá dneska kolona i na dálnici D11, a to nejen pro nehodu, která je ve směru ven z Prahy na 25. kilometru. Také zdržení i ještě o kus dál na kilometru 51 je tam odstavené nákladní auto. Další problémové místo je hlášené z 38. stavební práce a provoz převedený do protisměru. Kdo jste na obchvatu Kolína, myslím, že mi budete rozumět. No a ještě poslední informace. Z 50. kilometru dálnice D1 ve směru do Prahy stojící kamion v prostředním pruhu na blikačkách. Ještě jednou, 50. kilometr dálnice D1 směr Praha.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Popojedem.
2: Jak by reagovala armáda, pokud by hrozil teroristický útok třeba na vodojem Flora v Praze? Tak to včera nacvičovalo asi 20 vojáků aktivních záloh. Podrobnosti za chvíli.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin 38,5 minuty. Pojďme do hlavního města a vojáci si vyzkoušeli ostrahu vodojemu Flora v Praze. Nacvičovali reakci na fiktivní hrozbu teroristického útoku, při které testovali rychlý přesun po Praze a spolupráci s policií. Taky si ověřili při tom, jak funguje ochrana kritické infrastruktury v hlavním městě.
1: Z nákladního auta vyběhlo asi 20 vojáků aktivní zálohy.
2: Kouře nastoupí.
1: Vojáci dostali pokyny od policie, která místa a vchody v areálu mají hlídat. Byl mezi nimi i Lukáš Svoboda, který do armády nastoupil před 3 lety.
3: V mojím civilním zaměstnání jsem člen orchestru státní opery. U nás jsou kluci a holky z kanceláří, řemeslníci, učitelé. A vedla mě zase prozření jako u spousty občanů, že nebude furt mírno.
1: Dohled v areálu ale nezajišťovali jen vojáci, ale třeba také pozemní dron. Zhruba 2 metry dlouhé 4-kolové obrněné vozidlo s kamerami ovládal Michal Červený z vojenské policie.
4: Je to poloautonomní vozidlo, které já buď můžu přímo ovládat, anebo mu naprogramuju trasu, kterou bude opakovat a bude mi posílat záznam z toho průjezdu.
1: Hlavním cílem bylo zjistit, jestli se vojáci dokážou rychle dostat skrz centrum metropole a zajistit vodojem, který patří mezi objekty kritické infrastruktury, popisuje tiskový informační důstojník krajského vojenského velitelství Prahy Přemysl Prášek.
5: Je to především ochrana, tak aby vlastně nedošlo k narušení těch důležitých objektů a nedošlo k poškození těch struktury.
1: Vodojemy jako je tento musí pracovníci preventivně střežit celoročně, aby nikdo neohrozil dodávky pitné vody, vysvětluje ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
6: My máme objekty elektronicky i mechanicky střežené, ale potřebujeme vědět, že v případě narušení té ochrany by se někdo na ty objekty rychle dostavil a zahájil jejich střežení.
1: Vodojem Flora zásobuje přes 16 000 odběratelů, a to v městských částech Praha 2, 3 a 10. Z Prahy Josef

0: Celine Dion ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Já vám přeji dobré ráno, příjemný den s takovým líbezným hlasem. Já bych na ten koncert do Paříže klidně vyrazil. A možná ne na jeden, ale zase bych ji nenakazil. Mám pocit, že mě bacil zbacil. Ale no, vítej u nás.
1: Dobré ráno přeju.
0: Tak povídej, proč dnes po ránu jsou ty teploměry tak zamlžené? Fakt máme pod nulou?
1: Máme. Počítáme správně, 5 stanic má teď ve středních Čechách teplotu pod bodem mrazu. Ještě bych měla nahlédnout do Prahy, jestli i nějaká pražská stanice, tak to ne. 5 stanic ve středních Čechách můžeme jmenovat Vlašim, Netvořice, Neuměteli a nejchladnější minus 1,7 stupně Celsia, Nedrahovice, Rudelec.
0: Mám takový pocit, že když si tipnu, že taky rovnou zvítězím, nejteplejší místo vůbec, co nebudu se s tím párat, žádné střední Čechy, celá republika, že by to byla Hvězdárna teď mi to vypadlo. Každý den o tom hovořím. Nejteplejší místo vůbec v republice. Řekni.
1: Ondřejov. V republice jakože vůbec? Nebo jenom ve středních Čechách?
0: Vůbec, já to risknu.
1: Ne, Ondřejov nejteplejší teď v rámci středních Čech a v rámci celého Česka. Myslím si, že je to Děčín, 4,9 desetin stupně Celsia.
0: Tak to jsem se tak napůl sekl, no dobrá.
1: No, ne, o desetinku, to není moc.
0: Ale prostě musím unést prohru. Pověz, jak to vypadá s počasím dál. Už mrazíky zase na dobro zmizí a čeká nás další báječný slunečný den.
1: Jen co se rozpustí ty nohy, kterých je relativně hodně.
0: A rozpustí se.
1: 12 až 15 budou dnešní maxima ve středních Čechách. K večeru bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a na západě kraje se později místy přidá slabý déšť.
0: Kdybych byl paní Jechová, tak už bych se zeptal. A máte předpověď na zítra? A mohl bych ji slyšet?
1: Jo. No, nevím, jestli to bude předpověď, ze které se budeme věšet. Myslím si, že tedy u těch půd to bylo jinak. Zkrátka 10 až 7 stupňů Celsia budou zítřejší minimální teploty. Maximální by se měly zítra dostávat na hodnoty někde kolem 16 stupňů Celsia. A u toho zítřejšího počasí snad jedině to, že ve srovnání se dneškem bude víc oblačnosti a můžou se vyskytovat přehánky. On ten déšť a přehánky už budou vlastně v podstatě i v noci na středu a ve středu 14 až 17 stupňů.
0: Tady. Přišly mi 2 zprávy od posluchačů už po ránu, někdy kolem 17:30. Zeptejte se paní Aleny, jestli slouží, kdy bude ten déšť stát za něco. Něco takového podobného v obou e-mailech. Tak paní Aleno, jak to vidíte?
1: Nebude stát za moc. Ani ve středu, ani ten teoretický, který by se měl objevit v sobotu, ale kdo ví, jestli je to ještě daleko.
0: Děkujeme pěkně za informace, ty další doplňující po přepočítání, případně u kolegů odpoledne. Díky moc, ať se daří.
1: Pěkný den přeju.
0: A půjdeme ještě na silnice, ať máme taky jasno i po té stránce, kde máme jakou dopravní blamáž. Já to vidím jasně, Liberecká, velký špatný, stejně tak Cínovecká, ale nechám to u kolegů.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno tak v Praze přetrvává velmi silný provoz, hodně plný třeba východ metropole, ty kolony jsou ale pouze provozem, nejsou hlášeny žádné nehody, i přesto zdržení velmi dlouhé, třeba v Novopatské a pak i ve Kbelské z Černého mostu do Zúžení, které je v Letňanech, celkově tam naberete skoro 3/4 hodiny navíc. Ucpává se Štěrboholská spojka z Černého mostu k Europarku, je to na 40 minut, 20 minut naberete i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a pak i dál do Blanky. Zároveň se plní i širší okolí na severu, Povltavská k Bulovce nebo také Kobylisy a Libeň směr centrum. Velké zdržení také na příjezdech k Barandovskému mostu, ve Strakonické kolona od Lahovického mostu okolo závodiště na 20 minut, na jižní spojice přes půl hodiny naberete od sjezdu na Krč do Vídeňské. Hodně ucpaná je pak také oblast Jarová nebo i křižovatka Ohrada na Žižkově, kolony jsou třeba i v Evropské u Divoké šárky do centra. A více než půlhodinová kolona je na příjezdu do Prahy z Plzně podál dálnici D5 stojí se od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh Ořechu. Je to také na více než půl hodinu navíc.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Půjdeme taky do minulosti s Petrem Jungmannem. Počkejte si na jeho slova. Příspěvek do vysílání pravidelně před 8 raní. No a pak zprávy s Tamarou. Co nevidět? No, Darina zase předbíhá. No, to se nedá nic dělat, no.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pro vás, kdo nás poslouchá po těch internetech a má dostatečně kvalitní příjem, taky vítejte. Ať je vám fajn a je dobře, že nás posloucháte i třeba na dovolené zdaleka, ale nejsem si úplně jistý, jestli vás potěšíme předpovědí počasí pro Střední Čechy, ale lebeďte si tam, kde jste. Petře.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781. To je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění.
3: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of.
2: A Donald Trump tu svoji zase nedostal.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize.
2: Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
4: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 tisíci odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
4: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Příslušníkům bezpečnostních sborů se příští rok zvýší platové tarify. Koaliční smlouvu podepíší dnes v Praze 6 zástupci hnutí STAN, Prahy 6 sobě a koalice ODS a KDU-ČSL. Čekáme jasno až polojasno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné ráno. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifů. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar.
3: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
2: Zástupci odboru označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Zástupci hnutí STAN, Prahy 6 sobě a uskupení ODS s KDU-ČSL podepíší dnes v Praze 6 koaliční smlouvu. Nejvíc mandátů v městské části získalo hnutí STAN, které má 12 z 45 zastupitelů. Novým starostou Prahy 6 bude Petr Prokop z hnutí STAN. Nahradí tak starostu Jakuba Stárka z ODS. Podle Prokopa bylo jednání rychlé.
4: Ta jednání byla poměrně rychlá, korektní a já bych chtěl poděkovat i všem koaličním partnerům, že vlastně k tomu přistoupili takhle konstruktivně, přestože to třeba pro ODS muselo být náročné, protože dosavat ty 4 roky tu koalici vedli.
2: Městské kino v Neratovicích začne opět po provozní přestávce promítat v úterý 10. listopadu. Hrát bude komedie Dokonalý den a Šipkaři. Technici v kině museli vyměnit například celou oponu a kovovou konstrukci, ve které se pohybuje.
5: Opona je nově ze sametu a je tmavě červená. Splňuje nejpřísnější požární pravidla. Technici opravili kromě jiného i reproduktory nebo mixážní pult. Radnice i za další úpravy zaplatila nižší 100 000 korun. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Po porážce Slán nastoupí fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů a v Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Utkání Ligy mistrů Sabah Slávia začne v Baku v 18 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Silnice 38, čerstvá nehoda na obchvatu Poděbrad, tak velmi opatrně, kdo pojedete tím směrem, tedy směr Nymburk, silnice 38, no problematická je to silnice, už bez tak velmi přetížená v rámci odkloněného provozu při ucpané dálnici D11, tam je to dlouhodobé omezení. Jinak další informace, třeba právě z D11.
7: Jdu po D11 a ze směru Prahy na Hradec na 26. kilometru dneska za sjezdem je auto v tom zúžení narazilo do svodidel v levém pruhu. Už tam najížděli policajti.
6: Nekonečná kolona taky před Prahou na dálnici D5, ale pozor i na 29. kilometru.
8: D5 směrem na Prahu na kilometru zhruba 27, tam teďka v nějakého auta odlítlo něco jako nějaký plochý desky, buď to byly nějaký prostě polystyrény nebo nějaký prostě takový materiál, nebo to vypadalo jako led z kamionu, ale já si myslím, že to spíš někomu vlítlo z vleku.
6: Pozor, D5, 27. až 29. kilometr ve směru do Prahy, desky v jízdních pruzích. A ještě co nového na jižní spojce ve směru k Barrandovskému mostu?
0: Je to přibližně na půl cesty mezi tou benzínkou EMV a benzinou, jo, co tam je. Je to čerstvý a kolona se udělala teďka už vlastně k Vídeňský a já bych řekl, že se jenom nějak lehce ťukli, jo. Já jsem měl v protisměru, jako nevypadali nějak, jako že by tam se něco dramatického dělo, protože ten jeden pán stál u auta, ale byli na blikačkách.
6: No tak dramatické jsou nervy, ne?
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: A dramatický bude dnes i Martin Písařík. Řekněme si na rovinu, co víte o krokodýlech? No, ne moc. Ale ještě zajímavější věci, o kterých by vás ani nenapadlo mluvit právě v souvislosti s tématem krokodýly, už za chvíli. Jo a mimochodem textový přepis je na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. Teď holky.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Za chvíli činasky Můj svět. Můj svět je meteo a doprava.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ale teď meteo s Alenou, připomeneme si její slova, jak začíná úterý 13. a jaký to bude den.
2: Počítáme správně, 5 stanic má teď ve středních Čechách, teplotu pod bodem mrazu, ještě bych měla nahlédnout do Prahy, jestli i nějaká pražská stanice, tak to ne. 5 stanic ve středních Čechách můžeme jmenovat Vlašim, Netvořice, Neuměteli a nejchladnější minus 1,7 stupně Celsia, Nedrahovice, Rudolec. 12 až 15 budou dnešní maxima ve středních Čechách. K večeru bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a na západě kraje se později místy přidá slabý déšť.
0: 12, 15, takové je rozmezí teplot pro dnešní den. Nevím, jestli se tomu dá ještě říkat babí léto.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A kde to stojí? To samozřejmě je mnoho míst, hlavně ve městě i na příjezdech k metropoli, ale myslím, že zaostřeno nejen zrakem, ale i srozumitelnou výslovností to mají i kolegové z dispečinku TSK Praha.
3: Od Vídeňské přes celou Dobříšskou až do tunelu je to celkově přes Barandovský most na 50 minut. Podobná situace také na východě metropole. Tam je dlouhé zdržení v Novopatském a následně i ve Kbelské na cestě z Černého mostu do omezení v Letňanech celkově asi 40 minut. Navíc 3/4 hodiny pak naberete i v opačném směru na Štěrboholské spojice také z Černého mostu k Průmyslové. Kolona na 30 minut je i v Liberecké, a to z Letňan dolů do Holešoviček a Hvězdům do tunelu Blanka a Ucpané celé širší okolí na severu Povltavská tradičně, také Kobylisy nebo Libeň nebo Prosek. Na Žižkově pak je kolaps dopravy v oblasti Jarova a křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli velkým opravám, jsou tam ty kolony hlavně směrem do centra, zdržení často na desítky minut. Na dálnici D5 velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně začíná u Rudné na 7. kilometru, pokračuje na okruh k Ořechu, je tu na 40 minut, navíc 50 minut se stojí i na okruhu od směrem od letiště, a to od Karlovarské D6 také ke sjezdu na Ořech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví. Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: 8.24.

0: Pozor, pozor, časové znamení ohlásí půl a zprávy stručné s Tamarou.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Robotická chirurgie v příbramské nemocnici rozšířila možnosti léčby endometriózy. Gynekologickým onemocněním, které se projevuje například velmi bolestivou menstruací, trpí podle odhadů desetina žen v Česku. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních v Praze je třeba téměř 17 ročních mest. Je druhou nejméně dostupnou metropolí v Evropě, vyplývá to z analýzy od Deloitte. V Mladé Boleslavi začala jednání o podobě budoucího vedení města. Dosavadní primátor Jiří Bouška z vítězného uskupení ANO a volba pro Mladou Boleslav se k jejich průběhu zatím nechce vyjadřovat. Dělníci uzavřeli silnici třetí třídy mezi Velvary a Neuměřicemi. Začali tam opravovat asfaltový povrch. Řidiči po ní neprojedou do 8. listopadu. A dnešní počasí čekáme jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Jakmile jsou mlhy nebo nízká oblačnost, nejčastější volání do zelené vlny. A to můžete říkat neustále a je to jak do dubu, do dubu, do dubu.
3: Dobré ráno i vám. Mladou Boleslavsko, jedu konkrétně z Bělé pod Bezdězem na Jičín. Je to silná mlha a bohužel je to spousta jedinců slabých, který neumějí používat světla. Takže prostě ze zadu vůbec buď to nejsou vidět, anebo nepoužije vlhu.
0: Tak když jsou tam ty automaty, tak to se prostě tak jezdí, no. Ale statisticky, a nechci teďka se nikoho dotknout, a milé ženy, nekamenujte mě, já vám nosím často květiny, ale většinou, když se podívám já, kdo řídí, tak je to ta žena. Ale Bůh ví, jaký bych byl já řidič, kdybych měl automatické svícení. Asi bych si taky na to velmi rychle zvykl. Dálnice D1, čerstvá nehoda ve směru do Prahy. Po nehodě osobní auto a dodávka na 15. kilometru, takže hned za sjezdem na Velké Popovice velmi opatrně. To je vlastně v té zatáčce, v tom klesání. Opatrně dojíždějte, osobní auto a dodávka, neprůjezdný pravý pruh. Další nehoda je na 101, a to konkrétně v Praze východ, silnice Jirny, Úvaly. V Úvalech už v části Výdrholec tam osobní auto narazilo do stromu, na místo vyrazily složky záchranného systému a další problémy v provozu jsou hlášené třeba z Všenor. Kdo projíždíte podél železniční tratě a chcete se dostat přes řeku a potom dál směr Černošice, po nehodě dvě auta na místě složky záchranného systému a 115 opatrně poruchal na železničním přejezdu. A to v Jincích, kdo chcete právě z obce Jince směr Běštín, tak neprojedete, zůstanete u přejezdu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Bude vyprávět Michal Hrůza, taky si dáme Ivonu Přenosilovou, Boty proti lásce a pak Hepčí.
1: Je to tady. Lidé, lékaři v Česku začínají očkovat proti chřipce. Pražské nemocnici Bulovka zatím vakcínu dostávají jenom lidé nad 60 let. Objednat by se podle odborníku ale měli i ti mladší.
0: Aha, vidíš, a já myslel, že stačí Slivovice nebo tak něco.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Je tato chladnější počasí posledních dnů přináší sezóna respiračních a dalších onemocnění. Ano, to s tím souvisí, ať už se nám to líbí nebo ne. No a očkování, jste očkovaný, nejste očkovaný? A vůbec, co se teďka očkuje? No, řekněme si na rovinu, ta chřipka. Nikdo neříká, že i po očkování nemůžete chřipku získat. To můžete, ale ten průběh bude úplně jiný.
1: Vyhrňte si nahoru rukáv. Teď budeme aplikovat chřipku.
2: Na očkování proti chřipce přišel do fakultní nemocnice Bulovka Miroslav Kozler.
3: Loni jsem byl, chodím pravidelně, protože chodím nakupovat, že jo, takže mám starosti.
2: A měl jste někdy potíže právě s chřipkou?
3: Neměl, já nevím, no to už je moc dávno, co jsem měl chřipku, no. Jako od té doby, co chodím, tak je to dobrý. Jsem celkem zdravý zatím, no.
2: Pamatujete si teda, když jste před rokem byl na tom očkování, jestli jste potom měl nějaké...
3: Slabou reakci jsem měl asi za dva dny, no. Byl jsem trochu unavený, ale to bylo všechno, no.
2: Na Bulovce se zatím proti chřipce můžou nechat naočkovat jen seniori, a to takzvanou vysokodávkovou vakcínou. Mladší lidé musí počkat, než od výrobců dorazí i běžné dávky, vysvětluje lékařka z místní infekční kliniky Dora Jedličková.
4: My tady na Bulovce očekáváme část těch vakcín během druhé poloviny října a druhou část těch vakcín poněkud na jiném principu, tak to očekáváme během listopadu.
2: A doporučila byste očkování na chřipku i mladším lidem?
4: Určitě ano, protože můžete mít čtyřicítky, jste dlouho upoután na lůžko, vypadnete ze zaměstnání.
2: Chřipková sezóna každoročně nastupuje právě v těchto týdnech. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok jsou proto říjen a listopad ideálními měsíci pro očkování.
5: V loňské sezóně jsme v Praze zaznamenali vrchol respiračních infekcí na přelomu ledna a února. Závažné průběhy s nutností hospitalizace na jednotkách intenzivní péče se přitom zdaleka netýkaly jen seniorů, ale velmi často i chronicky nemocných osob v produktivním věku.
2: Podle odborníků je ale pro očkovanost proti chřipce v Česku dlouhodobě příliš nízká. Z Prahy Ondřej.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Úterý 13.10. Pěkné ráno, bude 8:45. Dneska 12 až 15, k večeru začne od západu přibývat oblačnost, ale jinak vymeteno. Jakmile se rozpustí mlhy, vymeteno. Nahoře modrá a žhnoucí cosi. No a dál, Aleno.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: 10 až 7 stupňů Celsia budou zítřejší minimální teploty, maximální by se měly zítra dostávat na hodnoty někde kolem 16 stupňů Celsia a u toho zítřejšího počasí snad jedině to, že ve srovnání se dneškem bude víc oblačnosti a můžou se vyskytovat přehánky. On ten déšť a přehánky už budou vlastně v podstatě i v noci na středu a ve středu 14 až 17. Tady.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno tak v Praze na silnicích je to také docela legrace. Komplikace zůstávají ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V polovině tunelu tam čeká nepojízdné auto na odtahovou službu a musí tak výrazně regulovat tunely směrem od jižní spojky a právě na jižní spojce ta kolona je od Vídeňské přes Dobřískou celkově na 50 minut. Na východě Prahy velké zdržení jak v Novopatské, tak následně i ve Kbelské ulici z Černého mostu do omezení v Letňanech, tam se projíždí od víkendu pouze jedním pruhem, celkově naberete skoro 3/4 hodiny navíc. 3/4 hodiny se stojí i na Štěrboholské spojce z Černého mostu od IKEA k průmyslové k Europarku, půlhodinová kolona zůstává i v Liberecké z Letňan do Holešoviček a také do Blanky. Hodně ucpaná je třeba také magistrála, tam se stojí de facto z Nuslí až za Nuselský most do Legerovy, je to na více než půl hodiny. Na Žižkově pak hodně ucpaná oblast Jarová, také křižovatka Ohrada na Žižkově, ty kolony jsou hlavně směrem do centra. Na dálnici D5 kolona na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh Ořechů je to skoro na 40 minut a velké zdržení i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové Usadské kvůli nehodě na 25. kilometru celkově naberete v koloně asi půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Je to všechno, jdu uklízet, aby mě Iveta nepomluvila, to víte. Střední Čechy jsou sice velké, ale úsměv Ivety Klumské je nekonečný a přes ní se dá všelicos přenést. Tak hezký den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na setkání s hereckým manželským párem Carmen Majerovou a Petrem Kostkou. O jejich životě i herecké kariéře si s nimi bude povídat moderátor Václav Žmolík. Setkání se uskuteční od 18 hodin v sále psychiatrické nemocnice Kosmonosy v rámci festivalu Hudba z ráje. Pepin, Francin a Mariška. Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech má na programu Postřižiny, slavné dílo Bohumila Hrabala v režijní divadelní úpravě Diany Šoltýsové a v podání Městského divadla Mladá Boleslav od 19.30. V Městském divadle na Kladně si užijete taneční inscenaci La Strada v podání Pražského komorního baletu. Choreograf Jiří Bubeníček převedl na jeviště slavný film Federica Felliniho, který vypráví silný příběh dvou lidí, jejichž společné putování provází láska, krutost i samota. Dramatické osudy kočovných umělců ožívají v současném tanečním divadle za doprovodu nezapomenutelné hudby. Do hlediště usedněte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na koaličním vyjednávání v Praze se dnes sejde hnutí STAN s Prahou sobě a taky s Piráty. Slánská nemocnice vyvrací informace o konci tamní porodnice. Čekáme jasno až polojasno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze se dnes dopoledne sejdou na jednání o koalici s Prahou sobě. Odpoledne budou mluvit taky se zástupci Pirátů. Starostové už se včera sešli na jednání s koalicí Spolu pro Prahu. Podle lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka na schůzkách budou řešit představy jednotlivých stran o složení koalice.
2: Nás zajímá, jakou mají kolegové představu, co by si představovali jako tu svoji pozici. Hodně už toho proběhlo v různých médiích, takže si chceme ověřit tu pozici.
0: S Piráty a Prahou sobě se dnes mají zájem setkat taky zástupci Spolu pro Prahu. Jednat chtějí i s hnutím ANO, koalici s ním ale opakovaně odmítají. Porodnice ve Slaném na Kladensku nekončí. Vedení tamní nemocnice vyvrátilo informace o jejím plánovaném uzavření. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO totiž dříve oznámil plán ukončit provoz zařízení, která mají méně než 600 porodů ročně, vysvětluje mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
3: Téma vzniklo propojením celostátní debaty o budoucnosti menších porodnic s konkrétní situací ve Slaném. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už v červnu uvedl, že kvůli klesající porodnosti bude potřeba síť porodnic upravit a vznikl dojem, že už se o uzavření zdejší porodnice konkrétně jedná.
0: Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
4: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést. Sport.
0: České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougólové manko.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno ráno a ještě dopoledne místy mlhy. Odpoledne bude oblačnosti přibývat a naměříme 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jsou velké komplikace u Sadské. Na 25. kilometru řeší nehodu v omezení, dvě osobní auta a kolona z kilometru 18 je na 45 minut. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za Dobříší u Voznice na 21. kilometru je omezení a kolona na 20 minut a na dálnici D5 je velká kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Tak jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Já vám přeji hezké úterý.
1: Středočeské dopoledne.
6: A před námi je samozřejmě spousta příjemné muziky a zajímavých informací. Tak kdo nám zaspívá? Pavel Novák, kapela Jelen, za chvíli Palo Habera a tým. A dozvíte se, že krajina kolem Vraného nad Vltavou prošla obrovskou proměnou. Jak to tam kdysi vypadalo, jak se tam kdysi žilo, přiblížíme v našem vysílání už za chvíli. Tak mějte hezký den.

0: Bonnie Taylor nám dospívala 14 minut po deváté na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak krásné 13. říjnové dopoledne v naší společnosti vám přejeme. Teď vás zavedeme k přehradě ve Vraném nad Vltavou. Slaví totiž letos 90 let od uvedení do provozu. Jak se okolní krajina změnila? Odpovědi na tuto otázku hledali lidé ze spolku Stará škola, oslovili přitom pamětníky a poprosili je taky o vzpomínky i rodinné fotografie. Co zajímavého se z nich dozvěděli, tak to zjišťovala naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Vltava na těch svých více než 400 kilometrech protéká nesčetně městy a obcí, ale my jsme spočítali, že asi jenom 15 z nich má ve svém názvu to nad Vltavou. A my se můžeme pyšnit tím, že tam to nad Vltavou také máme a je to vlastně až z doby, kdy byla postavená ta přehrada.
2: Právě teď se nacházím ve výrobní hale bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou. Se mnou je tady Lucie Metková a Jiřina Vrabcová ze spolku Stará škola.
3: Řeka před výstavbou přehrady žila úplně jiným životem než dneska. Neznamená to, že dřív byl život lepší nebo horší, byl jiný.
2: Co tady návštěvníci uvidí?
1: Uvidí tady kromě základní části výstavy, která se jmenuje Vltava proměny historické krajiny, výstavu z ČVUT, která nám byla zapůjčená. A my právě už od začátku, když jsme se rozhodli k tomu 90-letému výročí sem tu výstavu dostat, jsme říkali, že tady musíme přinést kus vraného.
2: Na první pohled upoutá velkoformátová fotografie Vranské přehrady, která ovšem je celá dozelena.
3: Je to tak. V současnosti je tedy naše fotografie zelená, protože jsme ji dokolorovali. Z tehdejší doby se nám originál nezachoval. Ale dočetli jsme se v kronikách, že v 30. letech před válkou byla přehrada osvícena pohádkově zeleným světlem a dokonce byly vypravovány speciální výletní parníky z Prahy s návštěvníkama, aby se pokochali touhle krásou.
4: Elegantní parník Hradčany měl v té době před sebou ještě 30 let existence. Za války sice upadl do spáru Wehrmachtu.
2: Parníky tady návštěvníci uvidí na černobílých historických záběrech a zjistí také, že původně zde bývaly i 4 přívozy.
1: O jednom z nich bohužel se nám nepodařilo najít žádné informace, jenom jsme našli ve starých mapách, že byl značený, byl někde zhruba v místě, kde je dnes železniční most vedoucí ze Skochovic do Měchynic.
2: Tady máme vranský přívoz, dokonce jsou tady zaparkovaná i auta.
3: Ano, možná to vypadá jako hodně stará fotografie, ale trošku to možná klame, protože prám, který převážel auta, tady fungoval až do roku 69, kdy teprve byla na pravém toku řeky vybudovaná silnice z Vraného do Jarova. A do té doby auta se dostávaly do Vraného převážně přes řeku po prámu.
2: Kolem nás je celá řada zajímavých fotografií. Já jsem tady přebíhala od jedné k druhé. Asi nejvíc se mi líbila tady ta část, která se věnuje rekreaci u Vltavy.
3: Bruslilo se na řece, bruslilo se na přehradě, až s výstavbou dalších přehrad, především Slap a Orlíku, a celá řeka přestala zamrzat a tím pádem zaniklo i bruslení, zanikl i zdejší vranský hokejový tým. Ale naopak jezero Vranské přineslo potenciál pro vznik nových sportů. Vznikl tady jachtařský oddíl, který byl opravdu vyhlášený, a z vranského jachetního oddílu přišli reprezentanti čeští.
2: Vzniklo zde i několik oddílů vodního lyžování. Z jejich akrobatických kousků na černobílých fotografiích se vám bude tajit dech. Z Vraného nad Vltavou Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Výstavu Vltava proměny historické krajiny můžete navštívit v areálu bývalé papírny vždy o víkendu až do 25. října. Část historických fotografií najdete i na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: V neděli jsme znovu pekli s naším kolegou Vojtou Vrtiškou v Pochoutkovém roce. Užili jsme si posvícenské pečení a naučili se dělat karamelový koláč s jablky. Recept na něj se dozvíte za chvíli.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Marie Rotrová, Petr Němec a jejich ranní loučení na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. My se neloučíme, my vás teď zveme dopoledne na něco sladkého, ke kávě třeba. V neděli jsme totiž v pochoutkovém roce v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Ten si teď připomeneme společně s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co si na koláč tedy máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěny té míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak. Teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout. A máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naší zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
4: Tak máme málo to. Stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky a se šlehačkovou čepicí zvládnete i vy a ohromíte s ním svoji rodinu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept na něj najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam psaný recept, fotky i videonávod, jak ho připravit. A nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 630 letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. A odměňovat cenami budeme autory na velkém finále a taky několik z vás, kteří budete hlasovat.
2: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.
0: Replika vodního díla Prameník je dočasně k vidění v Kulturním domě Ládví v Praze. Originál Vladimíra Kína zdobil sídliště Ďáblice, dokud ho někdo před téměř 20 lety neukradl. Reportáž uslyšíte za pár minut.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: O lásce ztracené Václav Neckář na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Ukradené vodní dílo Prameník se vrátilo do Prahy 8. Socha Vladimíra Kýna, která vznikla v 60. letech minulého století, stála na Ďáblickém sídlišti zhruba do roku 2007, kdy ji bohužel někdo ukradl. Praha 8 nechala vytvořit její bronzovou repliku a ta je teď k vidění v Kulturním domě Ládví.
1: Prameník svým tvarem připomíná loďku nebo otevřené vajíčko s abstraktním tvarem ve svém středu. Nyní je dílo přes 2 metry vysoké, ale spodní část bude do budoucna zapuštěná do země na Ďáblickém sídlišti. Váží přes 300 kilogramů.
2: Já jsem nadšená, já tady žiju na sídlišti celý život a jsem ráda, že prostě se ty umělecká díla vracejí.
1: Říká obyvatelka Prahy 8 Petra Študentová, která se na Prameník přišla podívat. Dorazila taky Zuzana Ešlégrová, která si dílo pamatuje z dětství.
3: My jsme si tam chodili hrát k Prameníku, poslouchali jsme potom, jak teče vodička. No ale pak člověk stárnul a už mě Prameník nezajímal, že jo. Ale je pravda, že to tam zarostlo hodně. Nikdo se o to nezasadil, aby dělali údržbu.
1: Co vy teda říkáte na to, že se za prvé Prameník vrací a teď, když máte před sebou, tak na tu jeho podobu vlastně?
3: No myslím, že se to povedlo. Sice nějaký drobnosti tam asi jsou, ale to, když se nezachoval originál, tak těžko asi úplně to do detailu trefit.
1: Na zhotovení této repliky pracovala sochařka Jarmíra Němcová. Práce to nebyla lehká. Vy jste neměla žádný technický výkres nebo tak, jen třetinový model a fotografie. Tak co říkáte na výsledek? Je věrný originálu?
4: Nemohla jsem udělat kopii. Toto je ideální rekonstrukce, jak jsem si to já jako představovala a vcítila se do té sochy.
1: Jak to nakonec bylo s tou volbou barvy a vlastně v tuhle chvíli, já bych to popsala jako taková velmi tmavě hnědá.
4: Lehce jsem právě chtěla, aby do toho byla zapatinovaná i ta zeleň, která tam potom začne pomocí té vody vznikat, ta patina zelená.
1: Voda zatím Prameníkem neprotéká, ale to se změní, až bude na svém cílovém místě ve Fanfulíkově ulici v Ďáblicích. O tom, že dílo někdo před lety ukradl, autor díla Vladimír Kýn nevěděl, říká jeho syn a historik architektury Zdeněk Lukeš.
5: On o tom nevěděl, protože my jsme mu to neřekli, protože jsme neměli sílu mu říct, že jedna z plasty, kterých si velice vážil, už neexistuje, takže nesmírně oceňuju úsilí kolegů na Praze 8, že se rozhodli to dílo obnovit.
1: Mohl bys mi přiblížit vlastně, jak to s tímhle dílem bylo?
5: On dostal to zadání od pana architekta Vlašánka, který tenkrát dělal sídliště Prosek, ale těsně předtím, než se to tam osadilo, tak tátu varoval pan architekt Vlašánek a říkal, no jezdí tady pan Šolta, který vybírá sochy, které nejsou podle socialistického realismu a nechává je odstraňovat.
1: Socha podle něj pak byla asi 10 let schovaná.
5: A najednou se objevil architekt Viktor Tuček, který dělal vlastně sousední sídliště Kobylisy Ďáblice a říkal, no my tam potřebujeme nějakou kašnu a právě se tady vznikl takový rybníček a k němu vedl potok a ten potok byl vlastně na jednom místě přerušen tou kašnou.
1: Zatím není jasné, dokdy se lidé budou moct dílo v Kulturním domě Ládví prohlédnout. Na své místo v Ďáblicích se vrátí poté, až tam dělníci vybudují odpočinkovou zónu. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jen 12 minut a bude odbíjet 10. hodina. Uslyšíte další zprávy, chystá je pro vás Tamara Kocourková. A až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a musí tak podstoupit rentgenové nebo CT vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky. Jak to funguje, dozvíte se po 10., tak určitě zůstaňte v naší společnosti a mějte hezké úterý.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Před demolicí dnes sundávají světla z liblických vysílačů. Čekáme jasno až polojasno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Podle informací Asociace cestovních kanceláří půjde na propagaci turismu v Česku 70 milionů korun. Letos měla agentura rozpočet přes 400 milionů. CzechTourism přechází od 1. listopadu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury CzechBusiness. Mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník potvrdil, že CzechTourism příští rok klesne rozpočet, neupřesnil ale jak výrazně.
4: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agent bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
3: Ředitelka CzechTourism Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura například omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky CzechBusinessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci demoliční firmy dnes z věží liblických vysílačů ve středních Čechách sundávají světla. Chtějí tak před demolicí zabránit tomu, aby se rozbila. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v následujících dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Mitterová.
5: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
3: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídli je proto k prodeji. Vážného zájemce nenašli. Dopravní podnik v Mladé Boleslavi koupil 3 nové autobusy. Pokračuje tak postupná obnova vozidel v rámci projektu Nákup nízkoemisních autobusů. Cestující začnou vozit příští týden například na lince číslo 39.
6: Celkem projekt počítá s pořízením 17 nízkoemisních autobusů na plyn. Město za autobusy zaplatí 115 milionů korun. Přes 80% peněz bude z Unie. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
3: Po porážce s francouzským týmem Lan nastoupí fotbalisté Slavie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů a v Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18:45.
2: Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno. Odpoledne bude oblačnosti přibývat, místy se přidá slabý déšť a naměříme 12 až 15 stupňů. Zítra pak už bez srážek a bude o něco tepleji. Odpoledne naměříme 14 až 17 stupňů. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné ze 4. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení asi 30 minut. Na pražském okruhu pak kolony i zde jedničky na letiště od Modletic přes oba tunely až po sjezd na Barrandov, hlavně kamiony. Taky to opatrně a šťastnou cestu.
2: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A pokračuje středočeské dopoledne s vámi je stále Iveta Chlumská.
7: A stále přeji hezké úterý.
2: Středočeské dopoledne.
7: Číst nápisy na baleních potravin se rozhodně vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkouší, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenalečit, tak to si povíme v naší rubrice s Bárou Kvapilovou v této hodině. A až čtvrtina lidí má podle odborníků problémy s trávením a musí tak podstoupit rentgenové nebo CT vyšetření. Čeští vědci teď přišli s metodou šetrnější diagnostiky. Jak to funguje, uslyšíte za chvíli. A přidáme příjemnou muziku Petr Rezek, taky Hana Zagorová, Žalman a spol. Sandra a další.

0: Tak to byla Sandra, taky přispěla do našeho úterního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď se dozvíte, že místo rentgenu jen kontrastní látka. Zjišťování poruch trávení může být díky českým vědcům pro pacienty jednodušší. Odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd vyvinuli fluorescenční látku. Sleduje, jak potrava prochází trávící soustavou a není potřeba rentgenové záření, které se používá dnes.
1: Trávící trubice je u běžného člověka dlouhá asi 8 metrů a poměrně špatně se vyšetřuje. A tak vyvinul takovou metodu, která používá magnetickou rezonanci a nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežádoucí účinky.
2: Přibližuje Ondřej Grobař z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který v tomto výzkumu propojil své chemické i medicínské znalosti.
1: Bavíme se přibližně o čtvrtině populace, že má nějaké klidně i dlouhodobé obtíže.
2: Princip vyšetření je ale stejný. Pacient musí nejprve vypít takzvanou kontrastní látku, na kterou se naváže potrava.
1: Zůstává pouze ve střevech? Tak my můžeme sledovat přesně, kde se ta fluorovaná látka nachází.
2: A to tady teď vidíme na počítači výsledek magnetické rezonance, protože novou metodu vědci ověřovali už na Potkanech.
1: Červeně tam vidíme ten fluor a vidíme tady, jak se ten signál nachází nejprve v žaludku a v tenkém střevě, poté se přesouvá do slepého střeva a poté přes tlusté střevo vychází ven.
2: Zásadní bylo najít kontrastní látku, která se naváže na potravu, ale tělem jen projde, jak přibližuje Kristýna Kolouchová z Univerzity v belgickém Chentu.
3: Tyhle ty polymery jsme navrhli tak, aby nevcházely do celkového oběhu, aby se z toho trávícího traktu v jednu chvíli vyloučili. Většinou, co jsme naměřili, bylo 24 až 48 hodin a nespůsobuje to nějaké vedlejší účinky.
2: Výhodou magnetické rezonance je, že při jednom vyšetření může sledovat více věcí najednou a zjištěné informace se pak spojí dohromady.
1: Vždycky získáme ten vodíkový signál, to znamená, uvidíme veškeré orgány a ten fluorový signál a my je přiložíme přes sebe a vidíme všechno. Vidíme anatomii a vidíme přesně, kde se nachází ten signál, jak prochází.
2: Lékař z toho pak podle Ondřeje Groboře vyčte, jaký problém má naše trávící soustava.
1: Sledujeme, jak dlouho ta daná látka zůstává v žaludku, ve střevu a tak dále. Můžeme sledovat, jestli tam jsou nějaké anatomické změny, deformita toho žaludku, která by vysvětlovala ty obtíže. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
2: Jedna z nových látek českých akademiků teď směřuje k patentu a rýsuje se i spolupráce s velkou farmaceutickou společností. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Jak už tu zaznělo, číst nápisy na baleních potravin se rozhodně vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak tedy nenaletět, povíme si za chvíli.

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kukne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se rozhodně vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být vůbec nemusí. Nachytat se může také při koupi mletého masa člověk. Na co si tedy dát pozor? No, zeptala se na to redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A my si zítra v naší rubrice povíme něco o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A další příjemná muzika. Za chvíli Karel Zich, ale teď Marta Kubišová a píseň Hey Jude. Hezký den. Hey.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 3:45 ukazuje čas studiových hodin. Tak vám přejeme stále hezké dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. A teď se za vás dívám do kalendáře. 13. říjnový den máme vedle dnešního data doslova vznešené jméno Renáta, nebo chcete-li Renata. Skrývá v sobě sílu a aktivitu a své nositelce přináší neobvyklé schopnosti. Tak tedy Renátky přejeme všechno nejlepší. Herečka Kateřina Holánová, bavič, herec, zpěvák, scénárista, režisér a spisovatel Václav Upír Krejčí nebo tenista Tomáš Macháč slaví den narozeninový. A jaké další události v minulosti přineslo dnešní datum, to ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší Renátám. Tady je Petr Jungmann. Zakladatel buddhismu Buddha zemřel podle legendy před 2510 lety v roce 484 nebo také v roce 483 před naším letopočtem. Jméno Buddha znamená probuzený, osvícený. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. Tehdy 75-letý zpěvák získal cenu za to, že vytvořil nové poetické výrazy v rámci velké americké písňové tradice. The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations. A Donald Trump tu svoji zase nedostal. Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
3: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 000 odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
3: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sacha Baron Cohen. A já přeju hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Barokní perla Dolního Povltaví, to je zámek Veltrusy. My se do něj podíváme po 11. hodině a hlavně do unikátního zámeckého parku. Tak určitě si na to počkejte i na zprávy, které pro vás na 11. chystá Tamara Kocourková. A já všem přeju krásný den.

Víte, že hrad Kokořín byl po 30-leté válce označen jako prokletý hrad a nesměl se udržovat, aby neohrozil moc panovníka? Zachránila ho až rekonstrukce ve 20. století. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Příslušníkům bezpečnostních sborů se příští rok zvýší platové tarify. V Česku začíná chřipková sezóna. Na očkování by se podle odborníků měli objednat nejen seniori. Čekáme jasno až polojasno a odpolední teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc. K tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu, z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
3: Kdo povede Kladno následující 4 roky, bude zřejmě jasné až po senátních volbách. Myslí si to Anna Gamanová, lídrině uskupení Kladeňáci, které skončilo v komunálních volbách na 2. místě a potřebuje pro případné sestavení koalice další partnery. Jedním z nich by mohla být podle Gamanové ODS s Petrem Patákem, který se uchází také o post senátora.
5: My samozřejmě podporujeme nadále Adélu Suchardu Šípovou, která to první kolo vyhrála, a proti ní stojí kandidát ODS Petr Paták, který má podporu ODS a zároveň má podporu volby pro Kladno. To znamená, že tam dochází k nějakému jakoby zblížení přes toho kandidáta do Senátu. Uvidíme, jestli toto zblížení je něčím podmíněno nebo ne.
3: Chladnějším počasím přichází sezóna respiračních a dalších nemocí. Kromě COVID-19 by se podle odborníků lidé měli nechat naočkovat také proti chřipce. Do Česka už dorazilo víc než 500 000 dávek vakcín. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok by se měli na očkování objednat i mladší lidé. Chřipka podle ní může mít i těžký průběh a v některých případech skončit smrtí.
6: Chřipka se vyznačuje intenzivním náhlým nástupem nemocí. Často je tam vysoká horečka, třasavka, zimnice, pocit rozlámaného těla, bolest kloubů. Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková končí na turnaji v čínském Wuhanu v 1. kole. Loňská čtvrtfinalistka podlehla Rusce Samsonovové po více než 2 hodinách po setech 1-6, 7-5 a 2-6. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu se tam představí ještě Nikola Bartuňková. V Šanghaji v tuto chvíli bojuje o postup do čtvrtfinále Jakub Menšík, jeho soupeřem je Francouz Gea.
2: Počasí.
3: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, místy se přidá slabý déšť a naměříme 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Zdržíte se na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna na Chodově u OC Chodev. Na 1. kilometru je hromadná nehoda a kolona od Průhonic ze 6. kilometru asi na 20 minut. A na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy u Mrače je také nehoda a kolona má přes kilometr zdržení asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A zprávy v 11 otevřely poslední hodinu středočeského dopoledne a s vámi je stále Iveta Chlumská.
7: A čím ji naplníme, prozradím už za chvíli. Hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
7: Asi 180 tun plastového odpadu. Na Hořovicku letos vznikla nelegální skládka, kterou navezly kamiony ze zahraničí. Podrobnosti přidáme v této hodině. A taky vás pozveme na prohlídku barokní perly Dolního Posázaví, to je zámek Veltrusy. Taky se podíváme, čím je unikátní zámecký park, a přidáme příjemnou muziku. Anuka, Honzu Nedvěda, Leonu Machálkovou a další. A vy se mějte, jak jen nejlépe to půjde.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kvíni na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my jsme rádi, že nám stále věnujete svůj čas a svoji pozornost. Zámek Veltrusy stojí v klínu rozsáhlého krajinářského parku, největšího památkově chráněného areálu v České republice. Je místem, kudy procházely velké dějiny, ale nikdy nepřestalo být poklidným rodinným domovem i romantickým útočištěm před zmatky světa. Je ovšem také místem, kterým procházela velká voda. Do Veltrus na Mělnicku nás teď pozve Jolana Nováková.
1: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
1: Jako lovecký zámeček?
2: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
1: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
1: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
2: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
1: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
2: Pojďte za mnou, já to tady znám.
1: Ó, to je krása.
2: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
1: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
2: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
1: Přijďte se jimi pokochat na zámek Veltrusy, odkud vás zdraví Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A pokud se chcete do zámku a parku přijít podívat, musíte si pospíšit. Otevřeno mají už jen do 1. listopadu, pak se brány památky až do konce roku uzavřou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Asi 180 tun plastového odpadu přivezli na Hořovicko kamiony ze zahraničí. Vznikla tam nelegální skládka a víc vám k tomu povíme za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
2: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
1: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: kapela Olympic s písní Otázky. No a otázkou, Středočeský kraj teď řeší případ nelegální skládky odpadu ze zahraničí. Několik kamionů navezlo z Itálie na Hořovicko drcený plastový materiál a vysypalo ho na polní cestu. Dnes to uvedli zástupci hejtmanství, kteří představili strategii boje proti nelegálnímu ukládání odpadu. Podrobnosti teď přidá redaktor Josef Beneda, který se hlásí do vysílání. Josefe, hezké dopoledne.
1: Hezký den. Černá skládka vznikla na polní cestě v Cerhovicích u Hořovic zhruba v polovině letních prázdnin. Jeden z tamních občanů si brzy ráno všiml kamionu, který tam zrovna přivážel odpad a zavolal policii. V té době už na cestě bylo asi 180 tun drceného plastu. Vyšetřovatelé následně zjistili, že odpad navezl český dopravce z Itálie. Na přepravních dokumentech ale byly falešné údaje, takže není jasné, kdo konkrétně si odvoz objednal. Odpad už dnes na poli není. Vedení kraje do měsíce zajistilo jeho odklizení a bezpečné uskladnění. Část nákladů si nechalo zaplatit od českého dopravce. Nyní bude pokračovat vyšetřování a přepravce by měl odpad odvést zpět do Itálie.
0: Josefe, u černých skládek ale často není známý pachatel. Jak to obce a města řeší v tuto chvíli?
1: Ano, to je případ třeba Hostivice u Prahy, kde se také tvoří nelegální skládka a nadále tam kamiony naváží odpad. Kraj se případ nyní snaží řešit, ale v momentě, kdy není známý pachatel, podle hejtmanství neexistuje ideální řešení dle zákona. Obec může vyzvat majitele pozemku, aby odpad odklidil, ale výzvu nemusí uposlechnout, pokud mu tam odpad navezl někdo cizí. Za neuposlechnutí navíc není žádná sankce. Odpad může odstranit také nejbližší obec s rozšířenou působností. V případě Hostivice by to byly město Černošice. Musel by to ale udělat na vlastní náklad. Ale obce s rozšířenou působností běžně nemají dostatek financí, aby takovéto případy řešily. Doplním, že pachatelům za nelegální skladování odpadu hrozí pokuty do výše 10 milionů korun.
0: Jakým způsobem chce tedy Středočeský kraj bojovat proti vzniku černých skládek?
1: Tak především chce navrhnout změnu zákona o odpadech. Obce s rozšířenou působností by díky návrhu mohly mít větší pravomoci odstranit skládku i ze soukromého pozemku a nemuseli by čekat na reakci vlastníka. Zároveň chce jednat se Státním fondem životního prostředí, aby z poplatků za ukládání odpadu vytvořil dotační program pro obce, aby mohly sami odklízet černé skládky s neznámými pachateli. Zástupci Středočeského kraje budou hledat podporu u dalších krajů a chtějí podat návrh změny zákona do Poslanecké sněmovny.
0: Středočeský kraj tedy řeší případ nelegální skládky odpadu ze zahraničí. Několik kamionů navezlo z Itálie na Hořovicko drcený plastový materiál. Podrobnosti pro nás měl reportér Josef Beneda. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Pavel Didovič, jeho bláznova ukolébavka, jak se říká, nejen prací je člověk živ. Tak tedy kam dnes můžete ve Středočeském kraji vyrazit třeba za kulturou, to vám teď prozradí Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na setkání s hereckým manželským párem Carmen Majerovou a Petrem Kostkou. O jejich životě i herecké kariéře si s nimi bude povídat moderátor Václav Žmolík. Setkání se uskuteční od 18 hodin v sále psychiatrické nemocnice Kosmonosy v rámci festivalu Hudba z ráje. Pepin, Francin a Mariška. Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech má na programu Postřežiny, slavné dílo Bohumila Hrabala v režijní divadelní úpravě Diany Šoltýsové a v podání Městského divadla Mladá Boleslav od 19.30. V Městském divadle na Kladně si užijete taneční inscenaci La Strada v podání Pražského komorního baletu. Choreograf Jiří Bubeníček převedl na jeviště slavný film Federica Felliniho, který vypráví silný příběh dvou lidí, jejichž společné putování provází láska, krutost i samota. Dramatické osudy kočovných umělců ožívají v současném tanečním divadle za doprovodu nezapomenutelné hudby. Do hlediště usedněte v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Za 12 minut bude tu pravé poledne, polední zprávy a Tamara Kocourková. A po 12. hodina příjemné muziky. I dnes, tedy v úterý 13. října, kdy nám svátek slaví Renaty a Renáty, ráda přidám k písničkám vaše vzkazy. A vy je můžete posílat do naší SMS brány nebo přes webový formulář. Dobrou chuť k obědu a krásný den všem.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Spolu pro Prahu chce tvořit koalici pouze s hnutím STAN. Zhruba třetina lidí v Česku konzultuje svůj psychický stav s umělou inteligencí. Čekáme polojasno, později místy déšť a odpolední teploty do 16 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Koalice Spolu pro Prahu preferuje dvojkoalici s vítězným hnutím STAN. Otevření jsou ale i diskuzím s dalšími stranami. STAN a Spolu tvoří koalici i ve stávajícím volebním období. Teď mají dohromady 34 hlasů z 65 členů zastupitelstva. To je podle lídra pražského STANu Petra Hlaváčka příliš křehká většina. Pokračuje předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
3: Ideální stav by bylo, kdybychom měli tolik mandátů, abychom mohli spolu a společně se STANem udělat koalici. Nicméně, jak říká náš lídr Tomáš Portlík, my nechceme dělat žádnou umanutou politiku, to znamená stejně tak, jako hnutí STAN, i my se chceme sejít s Prahou sobě, s Piráty, abychom slyšeli jejich nějaké představy.
2: Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
4: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhodneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
2: Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PAQ Research, do kterého se na jaře zapojilo 1800 respondentů. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání AI.
5: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
6: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
7: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
6: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Po porážce s francouzským týmem Lan nastoupí fotbalisté Slavie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů. V Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18:45.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, postupně se místy přidá, hlavně na západě slabý déšť a naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 je velké zdržení na příjezdu do Prahy z Brna. Na prvním kilometru u OC Chodov blokuje hromadná nehoda dva pravé pruhy. Průjezdní je pouze levý pruh a kolona je od Průhonic ze 6. kilometru. Zdržíte se asi 30 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly polední zprávy a teď už jsou tu vaše písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
8: Já vám přeji krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
8: A se mnou je tu příjemná muzika. Tak pokud obědváte dobrou chuť, my vám k tomu příjemně zahrajeme, anebo přidám váš vzkaz k písničce. To je na vás. Číslo naší SMS brány 90 011 04 přijímá vaše SMSky. Pište ve tvaru STC, mezera pak váš text. A využít můžete i elektronickou podobu, tedy náš webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Pavel Vítek na úvod úterních písniček a vašich vzkazů. Sluníčkové pohlazení posílám Libušce Svendy, Stáně s Alčou, Hance s Jiřinkou, Věruškám, Maruškám a Zdeňkovi, taky Veronice, Pečinkovým a Vápeníkovým napsala Anička z Kutné Hory. Tak užívejte hezký sluneční den a my vám k tomu posíláme Dalibora Jandu.

0: písničky se vzkazem.
1: Co mi píšete dál prostřednictvím SMS brány do písniček a vašich vzkazů? Zahrajte pro manželku Renátku k dnešnímu svátku. Písničku jí posílá manžel Pavel a my přejeme všechno nejlepší.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky, přidáváme další vzkaz k té další písni. Písničku pro Aničku z Kutné Hory, Janiny, Květu, Romana, Pečinkovi, Jarku Skladna, Líbu, Vendy, Světlu, Jindru, Jarmilky, Maruš z Dendu, taky nám všem do rozhlasu, prý posílají Stáňa a Alča. A my děkujeme pěkně.

0: Písničky se vzkazem.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy se nám ručičky hodinek přehouply přes půl jednou, stále vám ale ještě posílám vzkazy, vaše vzkazy a přidávám tedy písně k tomu. Píšete mi dobrý den, Iveto, sluníčkové pohlazení posílám všem přátelům i všem nemocným a taky těm, kterým nemá kdo dát zahrát. Napsala nesobecká babi Jarka Skladna a já za to moc děkuju a zdravím.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Tentokrát bude naším hostem křehká mladá žena. Karolína Urbanová z Nenačovic na Berounsku, která má na ženu poněkud neobvyklý koníček. Sportovní dřevorubectví.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ještě stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy posíláme vaše vzkazy a písně k tomu. Iveto, přeji vám příjemné vysílání, posílám sluníčko do domovů všech věrných posluchačů. No a dnes mají svátek Renaty a Renátky, tak prosím písničku i pro ně. Všechno nejlepší jim přeje Veronika z Rakovníka. I my?

Kapela Činasky s písní Kapradí, ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Prosíme o zahrání Karlovi do Prahy, Janě do Purmok, Jindře do Benešova, Pečinkovým do Rakovníka, Libuši a Vendy, přeji si Květa a Roman.

naši písničku už

0: My taky jedeme dál, i když písničky a vaše vzkazy už končí pro ten dnešní den. Za 9 minut 13. hodina další zprávy chystá Tamara Kocourková. Po 13. hodině uslyšíte Alex Minářovou a jeho dnešního hosta. A tím je herec Jan Zadražil. No a já se společně s vámi pomyslně uslyším zase zítra po 9. Do té doby se opatrujte a mějte se krásně.
1: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Nová koalice v Rakovníku bude známá o víkendu. V Cerhenicích na Hořovicku v létě vznikla nelegální skládka. Kraj ji nechal odklidit. Čekáme polojasno, později zataženo a místy déšť. Odpoledne naměříme do 16 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Kdo povede Rakovník další 4 roky, má být jasné o víkendu. Českému rozhlasu to potvrdil Petr Štajdl z vítězného uskupení Nezávislí s podporou STAN a SEN 21. V 21 členem zastupitelstvu získalo 7 mandátů. Zbytek si rozdělí dalších 7 stran, které ve volbách uspěly. Poslední schůzka před oznámením dohody má být podle Štajdla v pátek.
5: Teď už jsme vlastně mluvili se všemi subjekty. Myslím, že to vyjednávání na dobrý cestě a předpokládáme, že o víkend už bychom mohli zveřejnit nějaký výsledek toho vyjednávání nebo nějakou koaliční dohodu.
4: S kým by mohlo uskupení Nezávislí s podporou STAN a SEN 21 tvořit koalici, Petr Štajdl neupřesnil. Na Hořovicku ve středních Čechách v létě vznikla černá skládka z Itálie. Odpad se podařilo odklidit. Dnes to zveřejnili zástupci Středočeského kraje. Kamiony na polní cestu navezly zhruba 180 tun drceného plastu z Itálie. Odpad se Středočeskému kraji podařilo spole odstranit na konci léta, popisuje vedoucí krajského oddělení nakládání z odpady Marie Stáňová.
6: Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část jsme zajistili my na naše vlastní náklady, s tím, že ten odpad se potom bude odvážet do místa původu, to znamená do Itálie.
4: Vedení kraje chce navrhnout změnu zákona o odpadech, aby posílil pravomoci obcí při odstraňování skládek. Praha 3 připravuje 2 nové projekty prevence kriminality dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin. Součástí budou například preventivní výjezdy do přírody a procházky dětí, ale i terénní služba. Radnice tak chce podle mluvčího městské části Petra Habáně posilovat péči o mládež a děti nejen ve školách.
7: Nové projekty dětské preventivní výjezdy a terénní služba Street Bus nabídnou smysluplné trávení volného času a podporu pozitivních hodnot.
4: České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20:15 nastoupí v Paislin daleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu se ale přiváží dvougólové manko.
3: Počasí.
4: Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, postupně se místy přidá hlavně na západě našeho kraje slabý déšť. Naměříme 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na příjezdu do metropole brněnskou D1 přetrvávají komplikace na úrovni obchodního centra Chodov. Po nehodě se projíždí stále jen levým pruhem, kolona je dlouhá, vleče se od Čestlic 8. kilometru, ztratíte v ní přes půl hodiny. V koloně teď navíc je čerstvá nehoda těsně za sjezdem na Průhonice. Na 6,5. kilometru se srazil kamion s osobním autem, blokují pravý i prostřední pruh, i tam se jede pouze levým pruhem. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a
2: host.
8: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáňa Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety, že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše? Proč to tak připadá mně? A proč to tak připadá ještě Gábeně Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně, svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem. My jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně. To je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny Andrea Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste
1: tak by to, tak by,
0: ale u ženy.
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte

0: vždycky, když něco začíná, tak to je paráda, to žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí, dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodnej. Můžu říct, toto chci a toto ne.
1: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín.

0: já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
1: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
0: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
1: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
0: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
1: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hortbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže, vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady, a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hnutí STAN jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici v zastupitelstvu pražského magistrátu. Volby v Hostivici u Prahy vyhrálo uskupení HOME. Zastupitelstvo má nadpoloviční většinu. Bude polojasno, později zataženo, místy déšť a teploty do 16 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes dopoledne jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programů i případné složení budoucí koalice.
2: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Do vedení Hostivice u Prahy se nejspíš vrátí Sdružení nezávislých kandidátů HOME Hostivice město. V komunálních volbách získalo přes 53% hlasů. V 15členném zastupitelstvu to znamená 9 křesel. Chce ale také jednat především s ODS a Hostivice hotovo, které získaly po jednom zastupitelském křesle, popisuje lídrině HOME a bývalá starostka Klára Čapová.
3: Rádi bychom co nejširší vlastně koaliční zastoupení v rámci vedení města. První, co nás bude čekat, řešení s technickými službami zimní údržby a budeme řešit samozřejmě rozpočet města a příspěvkových organizací.
0: Na druhém místě ve volbách skončilo hnutí Středočeši 2012, které získalo 3 mandáty. Do zastupitelstva se jako jediný z kandidátky hnutí ANO dostal i současný starosta Josef Juránek. ČES se kvůli zablokování části podílu kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V ázerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18:45. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
4: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný je Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní. Počasí.
0: Bude polojasno až skoro jasno, ojediněle nízká oblačnost. K večeru bude oblačnosti přibývat až na zataženo a na západě kraje může místy slabě zapršet. Naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna za sjezdem na Popovice se srazilo nákladní auto s osobním. Blokují levý, částečně i prostřední pruh. Další zdržení čekejte v okolí Čestlic na 8,5 kilometru. Téměř 50 minut pojedete krokem až k nehodě na Chodově na úrovni obchodního centra. Zůstává blokovaný pravý a prostřední pruh. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách pokračuje Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné úterní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli si dáme karamelový koláč od Vojty Vrtišky, zjistíme, jak jsou lékaři připraveni na očkování proti chřipce i jak se chystá divadelní festival Popelka v Rakovníku a zavzpomínáme na písničky, které nestárnou s Lucií, s Hanou Zagorovou a s Plavci.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Úterý 13. středočeské odpoledne zahájeno. V neděli jsme v pochoutkovém roce v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Tak si ten recept připomeňme společně s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co si na koláč máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak. Teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku. Ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout. A máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanu.
4: To vám je to. Stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky a šlehačkovou čepicí najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam psaný recept, fotky i videonávod, jak to udělat. A nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 letošních soutěžních receptů narozeninového pochoutkového roku. A odměňovat cenami se budou autoři na velkém finále. A také několik z vás, kteří budete hlasovat. Tak hurá na stránky www.pochoutkovýrok.cz.
2: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Ve středočeském odpoledni teď okénko zdravotní. Začala sezóna respiračních nemocí a chřipky. Očkování proti ní lékaři doporučují nejenom seniorům a lidem s poruchou imunity, ale i mladším ročníkům. Chřipka totiž může mít i těžký průběh a v některých případech skončit smrtí. Mladí lidé si ale musí kvůli spožděným dodávkám na vakcínu ještě chvilku počkat.
1: Paní Hana z Lise nad Labem se proti chřipce nechává očkovat pravidelně.
2: Já se chodím očkovat už pátý rok, protože mám nemocnou imunitu, prodělala jsem asi před 8 lety hroznou chřipku. A od té doby se ty chřipky opravdu bojím.
1: Aby se vyhnuli nemoci a jejím následkům, očkuje se celá rodina.
2: Chodíme se očkovat pravidelně i díky tomu, že mám 87-letý rodiče a u nich ten efekt vidím.
1: Své pacienty i jiné zájemce očkuje praktický lékař Luděk Serbus v Lysé nad Labem zhruba od začátku října.
3: Letos ten zájem evidujeme asi tak stejný jako loni, když se nám podařilo naočkovat 178 pacientů nad 65 let. Doufám, že i letos ten zájem o to očkování bude stejný nebo i vyšší.
1: Ordinace doktora Serbuse je v databázi aktivních očkovacích míst na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
3: Pokud kdokoliv vlastně nemá praktického lékaře nebo jeho praktický lékař bohužel neočkuje, tak si nás může na mapě očkovacích center najít, vyhledat a očkujeme v zásadě kohokoliv.
1: Dalším takovým očkovacím místem je klinika v Poděbradech. Proti chřipce a covidu tu očkuje lékař Petr Budera.
4: Tak zájemců máme naobjednáno tak na 2-3 týdny dopředu. Ten zájem oproti loňskému roku je srovnatelný. Loni jsme naočkovali zhruba 300 pacientů proti chřipce a 200 proti covidu.
1: Pokud chce pacient obě vakcíny, nemusí na kliniku chodit dvakrát.
4: Je to určitě pro ně praktické, že dostanou do jednoho ramene očkování na chřipku, do druhého na covid. Nemají žádné vedlejší účinky, žádné komplikace v naprosté většině, takže v jedné návštěvě stihneme oboje.
1: Teď začíná hlavní očkovací sezóna. Podle doktora Budery ale můžou zájemci přijít i později.
4: Na očkováním pacientů i v prosinci, anebo třeba i na začátku ledna chráníme třeba i děti, například i v období jarních prázdnin, což je potom únor a polovina března.
1: Lidé nad 65 let se můžou k lékaři objednat už dnes. Vakcíny pro mladší pacienty by měly být dostupné začátkem listopadu. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Naším hostem bude Michael Kluch, frontman revivalové kapely Queenie. A nás bude mimo jiné zajímat, jestli se Freddiemu Mercurymu podobá i jinak, než jen vzezřením a hlasem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne teď přináší krásnou pozvánku. Divadlo, pohádky a dlouhá tradice. To je multidruhový divadelní festival pro děti, mládež a rodiny s dětmi Popelka v Rakovníku. Už za půl druhé hodiny odstartuje velkým komediánským šramlem na Husově náměstí, na něj pak zítra v Tylově divadle a kulturním centru navážou představení i odborné diskuze. Na co všechno se letos můžeme těšit, ví za spoluorganizátory režisér Jiří Suk z divadelního spolku Tyl Rakovník. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Pane Suku, kolik se letos do Rakovníka sjede divadelních souborů a jaká představení přivezou?
1: Opravdu to chcete jmenovat všechno. No bude 18 inscenací, některé z nich o všední dny se hrajou dokonce dvakrát, takže je to teď, nevím, z hlavy tuším 25 představení. Asi nebudu jmenovat všechny, určitě všechno jde najít na našich webových stránkách divadelního spolku Tyl, případně kulturního centra Rakovník, Instagram, Facebook, všude jsme, Popelka Rakovník.
0: Je tam nějaký exotický soubor?
1: No, exotický soubor se nazvat nedá, ale podařilo se nám sem dostat světoznámého Mima Radima Vizváryho s jeho kultovním představením Solo, což jsme strašně šťastní, které nás čeká v sobotu od 7:30 večer, jako takový bombónek na sobotní večer. Je to nádherná inscenace, kterou Radim si jezdil opravdu na celý svět. To za to stojí rozhodně v sobotu. Berta mezi řádky, divadla Polárka Brno, taky nádherná inscenace o lásce ke čtení a ke knihám. A tak bych mohl pokračovat. Všechno, co je na našem programu, je pečlivě vybíráno. Oddělili jsme opravdu zrno od plev, čočku od hrachu, tak jako Popelka v pohádce.
0: No, tam má k tomu holoubky. No dobrá, tak určitě je všechno... Ano, všechno je zajištěno. Řekněte ty stránky, na kterých to najdeme všechno podrobně.
1: Buď to je to www.tyl.rakovník nebo www.kulturnicentrumrakovník. A na Instagramu a na Facebooku si to asi každý dovede najít.
0: Ano, bohatý je hlavní program. I ten doprovodný máte také šťavnatý?
1: No, v doprovodném programu, zaprvně doprovodný je dnešní muzikantský komediantský šraml, co jste zmiňoval. Dále pak máme dva vzdělávací semináře pro dospělé účastníky. Budeme mít zpěvačku Song s hlasovým a dechovým seminářem a Nikolu Orozoviče s improvizačním seminářem. V sobotu popolední bude ten hlasový a večer bude improvizační seminář s Nikolou.
0: Ještě jedna.
1: Potom jsou samozřejmě, ještě jsem neskončil.
0: No prosím, prosím.
1: Je toho fůra. Ještě samozřejmě každé představení bude reflektováno dětskou skupinou, ať už to budou při těch školách školní kolektivy, tak vlastně diváci, návštěvníci, naše odborné lektorky z nich se pokusí dostat věcné reflexe, nejenom hezký to bylo. A pak bude nad každým představením vlastně taková diskuze v kruhu, neříkáme tomu žádný poroty a hodnocení, ale spíš takovej jako fórum, co koho zaujalo, co fungovalo, nefungovalo a tak. Takže to všechno je z těch doprovodných akcí.
0: To jsou ty nejbližší hodiny a dny, ale pojďme se podívat do té tradice a přehlídky. Tradice přehlídky nejstarší svého druhu u nás v podstatě má festival Popelka. Můžete kousek té historie přiblížit a čím je tato přehlídka specifická?
1: No, tady v loňském roce došlo k takovému zlomu. Předtím 33 let se tady pořádala Popelka jako národní přehlídka činoherních amatérských divadel hrajících pro děti. 33 let předtím putovala přehlídka nebo festival dospělý dětem po různých místech, ale u nás se usadila na těch 33 let. A vlastně potom jsme v předloňském roce s Niposem Artama už nenašli společnou řeč a rozhodli se oni přesunout tu národní přehlídku do Krumlova. Nicméně město nám hodilo rukavici ve formě pokračování grantu, který byl na tu Popelku z městských peněz a my jsme se rozhodli toho ujmout a myslím si, že se to vyplatilo, protože díky tomu je škála představení opravdu rozevřený vějíř všech druhů, žánrů, všech věkových zaměření od batolecích divadel až po rodina, pantomima, loutkařina, činohra, všechno. Jo, takže vlastně je to opravdu takový velikánský vějíř toho, co se ať v profesionálním, tak v amatérském divadle pro děti chystá.
0: Říká Jiří Suk z divadelního spolku Tyl Rakovník. Pozval nás na popelku, která potrvá až do neděle právě v Rakovníku. Tak ať se všechno podaří, ať jste spokojení. Děkujeme.
1: Moc děkujeme, všechny srdečně zvou, krásný den.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinsky, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Ano 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Bude polojasno, později zataženo, místy déšť a teploty do 16 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
1: Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členném zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13. Pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
4: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
1: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Sport. České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20.15 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přivážejí dvougólové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou dostala Tereza Krejčiříková.
5: Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobrá zpráva. Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech, abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit.
2: Počasí.
1: Čekáme polojasno až skoro jasno, k večeru bude oblačnosti ale přibývat až na zataženo a na západě kraje může místy slabě pršet. Naměříme 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvají dvě komplikace. První za sjezdem na Benešov, kolona z 18. kilometru popojíždí 20 minut k nehodě za exitem 15 Popovice. Po srážce nákladního auta s osobním je volný jen levý pruh. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
7: Vydařené úterý s námi.
2: Středočeské odpoledne.
7: Co chystá počasí, odhalí už za okamžik meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Probereme, jak pokračují povolební vyjednávání a poradíme, jak nenaletět při nakupování potravin. Písničky, které nestárnou, zapějí Helena Vondráčková, Jitka Zelenková a Ilona Čáková.
2: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zahrybnická už je s námi ve spojení. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeju.
1: Jaké máme dnes počasí?
2: Bylo méně oblačnosti po rozpuštění ranních mlh a nízké, nejčastěji jasno nebo polojasno. Teď mraku částečně přibylo, ale nic významného, pokud jde tedy o srážky, žádné se v České republice nevyskytují. A díváme se na teploty z posledního měření od nějakých 11 po 15, skoro 16 stupňů Celsia.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Té oblačnosti bude postupně přibývat, je to dáno tím, že se k nám od západu bude blížit, vlastně už přichází frontální rozhraní a to je důvod toho, proč by tedy ve středních Čechách mělo během noci mraku přibývat. Konkrétně převážně postupně zataženo od západu na většině kraje s občasným deštěm, ale nečekejme žádné výrazné srážkové úhrny do 2-3 mm maximálně. Kránu bude od severozápadu oblačnosti ubývat, i srážky budou ustávat a teploty budou vyšší ve srovnání s tím, jak vypadalo dnešní chladné ráno, nejčastěji mezi 10 a 7 stupni Celsia. Ta fronta do zítřka vlastně nebo během zítřejšího dne už střední Čechy rozhodně opustí, už bude během dnes spíš i polojasno, možná ojedinělá přeháňka, ale každopádně 14 až 17 stupňů.
1: Máme zítra tahat teda deštníky sebou, nebo je to zbytečné?
2: Myslím si, že to noc zvládne za nás, pokud nebudeme vycházet extra brzo ráno, tak ano. Si myslím, že už bude po dešti.
1: Tak ve čtvrtek už nás budou lechtat sluneční paprsky?
2: Ano, ano, tam, kde tedy nebudou mlhy a nízké mraky, to už zkrátka k tomuto ročnímu období patří a k téhle povětrnostní situaci, takže pokud se vytvoří mlhy nízké mraky, zůstane chladněji i přes den, ale mělo by spíš ještě stále převládat polojasno nebo oblačno, nakonec tak to bude vypadat i v pátek, po ráno 5 až 1 místy přízemní mrazíky, přes den ve čtvrtek 14 až 17 a v pátek možná až k 19 stupňům Celsia.
1: Tak si to ještě upřesníme třeba zítra. Děkujeme, naslyšenou.
2: Budu se těšit, pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Vyjednávání o koalicích po komunálních volbách pokračují. V některých městech už se strany blíží dohodě. Jinde stále hledají společnou cestu. Jak se situace ve Středočeském kraji posunula, probereme s redaktorkou Laurou Hájkovou, která je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den. Začnu v Berouně, kde volby vyhrálo hnutí Beroun sobě. V 21členém zastupitelstvu získalo 7 mandátů. Podle jedničky této kandidátky Barbory Skálové už za sebou mají první jednání s uskupením Společně pro Beroun, které obsadí 5 zastupitelských křesel.
2: Pořád platí, že je to náš primární koaliční partner a že bychom s nimi tu koalici chtěli složit, ale my se chceme sejít jako se všema stranama. Považujeme to i za nějakou základní slušnost prostě po těch volbách se s každým sejít a nějak si říct nějaký představy o té spolupráci v rámci zastupitelstva.
1: O tom, které rezorty by chtěl mít Beroun sobě ve své gesci, zatím mluvit nechtěla. Se všemi chce mluvit taky uskupení Naše Kutná Hora v Kutné Hoře. Na uzavření koalice tam nespěchají. Schůzky s ostatními stranami mají celý týden a dohodnout se chtějí někdy na začátku příštího týdne.
0: Zatím nevíme ani, kdo další 4 roky povede třeba Rakovník.
1: To by mělo být jasné o víkendu. Českému rozhlasu to potvrdil Petr Štajdl z vítězného uskupení Nezávislí s podporou STAN a SEN 21. V 21členém zastupitelstvu získalo 7 mandátů. Zbytek si rozdělí dalších 7 stran, které ve volbách uspěly.
3: Už jsme vlastně mluvili se všemi subjekty. Myslím, že to vyjednávání na dobré cestě a předpokládáme, že o víkend už bychom mohli zveřejnit nějaký výsledek toho vyjednávání nebo nějakou koaliční dohodu.
1: Poslední schůzka před oznámením dohody má být podle Štajdla v pátek.
0: A jak se vyvíjí situace v Příbrami?
1: Tam vyhrálo komunální volby hnutí ANO 2011 s 8 mandáty. Koalici chce sestavit s příbramskými patrioty ODS a taky s SPD a PRO. V 25členém zastupitelstvu by v tomto uskupení obsadili 12 křesel, to znamená, že jim jedno k většině chybí, říká lídr ANO 2011 v Příbrami a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
4: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
1: Vladimír Karpíšek doufá, že by ustavující zastupitelstvo mohli svolat už na začátku listopadu.
0: Když se podíváme do Mladé Boleslavy, tak tam by měla koalice kopírovat půdorys dosavadního vedení.
1: Je to tak, potvrdili to lídři těch koaličních stran. Dosavadní koalici tvoří ANO a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, Stop 09, STAN a Hlas pro Boleslav. Tato 4 uskupení získala v letošních komunálních volbách dohromady 25 mandátů, 33členem zastupitelstvu. Musí si ještě upřesnit rozdělení náměstků. Smlouvu by rádi podepsali už tento týden.
0: A už dnes se měli na koalici dohodnout zastupitelé v Kolíně.
1: Takový byl plán, ale posunul se na čtvrteční odpoledne. V 27členém zastupitelstvu získala vítězná změna pro Kolín 15 mandátů. Už o víkendu přesto její lídr starosta Michal Kašpar z Hnutí STAN předběžně mluvil s lídry Hnutí Kolíňáci Sen pro Kolín a uskupení Volba pro Kolín, se kterými spolupracoval doposud.
0: A my jsme o koaličním vyjednávání ve středočeských městech mluvili s redaktorkou Laurou Hájkovou. Děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty.
2: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
1: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě. O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou institutu

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí, pokud tedy jdou přečíst bez lupy. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco,

0: Když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
1: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
0: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
1: Co takové mléčné výrobky?
0: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
1: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
0: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
1: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
3: A víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se po 17. hodině. Za chvíli už vysíláme Humoriádu s Patrikem Rozehnalem a Ivou Hitnerovou, tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět vzrostou. Kraj odklidil nelegální skládku, která v létě vznikla v Cerhenicích na Hořovicku. Bude polojasno, později až zataženo a místy i zaprší. Teploty do 16 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo Ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Na Hořovicku ve středních Čechách v létě vznikla černá skládka z Itálie. Odpad se podařilo odklidit. Dnes to zveřejnili zástupci Středočeského kraje. Kamiony na polní cestu navezly zhruba 180 tun drceného plastu z Itálie. Odpad se Středočeskému kraji podařilo spole odstranit na konci léta, popisuje vedoucí krajského oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová.
2: Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část jsme zajistili my na naše vlastní náklady, s tím, že ten odpad se potom bude odvážet do místa původu, to znamená do Itálie.
0: Vedení kraje chce navrhnout změnu zákona o odpadech, aby posílilo pravomoci obcí při odstraňování skládek. V Praze 6 se rýsuje nová koalice. Zástupci hnutí STAN, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců v Praze 6 podepsali memorandum o koaliční spolupráci. V zastupitelstvu městské části budou mít 32 křesel z 45. Novým starostou bude Petr Prokop z hnutí STAN, které volby v Praze 6 vyhrálo.
3: My jsme zachovali většinově ty gesce v tom původním složení. Došlo tam vlastně k jednomu přesunu tím, že my jsme posílili, tak získáme jednu gesci navíc. Asi můžeme v tuhle chvíli odtajnit, že se jedná o oblast sociální a zdravotní.
0: Definitivní rozdělení gescí potvrdí zástupci stran koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat nejpozději začátkem listopadu. Sport. Po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se 23-letá reprezentantka probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. Počasí. Bude polojasno až skoro jasno, k večeru ale mraků přibude až na zataženo a na západě kraje může i slabě pršet. Naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na jižní spojce čekejte zdržení ve směru na Smíchov. Kolona od sjezdu na Pankrác popojíždí k Barandovskému mostu, pak i do Břížskou až k Mrázovce. Kvůli regulaci provozu v tunelech se zdržíte o 15 minut navíc v Patočkově od Kajetánky. Postojíte i v Nové Povltavské v Troji před Blankou. A zaplnili se i Holešovičky od Bulovky. Tak jeďte opatrně, Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
3: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
2: Výborně, taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání. Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Tak já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy vážené přítelkyně. Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
1: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Tak tohle
1: já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Stala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. takovýhle, takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jedno nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhala, už tam bydlela. takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba s účastným muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinesl sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinesl ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst. A to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let. Jsme
3: koho,
4: teď v září.
3: Červa, nebo...
4: Ne, manžela Petra. Mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo. No jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Proto není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zas

0: No hlavně to šumivé má ráda Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano. Ale...
0: Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp.
0: Dobře, Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A
4: my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela čas s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle divadelka Podvěží Marie Rotrové a ty dva pánové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě a teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl a přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdravím.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Durkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypolírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o ta na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, ale já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš dělat dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme, Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to bude?
2: Nedávno jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
1: První dopis Sally.
3: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovu větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky? Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda.

0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ilona Čáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
2: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
1: nepotřebovala.
2: Je to pro mě daleko rukou. Rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
1: Tak jako známe z tvého podpisu.
2: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
1: Po tobě, jo.
2: Bo mě obrázky, ale přeci
1: jenom... No, ale jenom, dopisy píšeš taky.
2: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
1: někdo schovává. Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuji za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: ČES se bude bránit proti nařízení v kauze Diag Human. Nový Knín na Příbramsku zrekonstruoval hřbitovní kapli. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno místy mlhy a teploty vystoupí k 17 stupňům. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora v kauze Diag Human. Ten včera polostátní firmě zablokoval část podílů. Diag Human se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci skrze majetek v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO postupu lucemburských úřadů označila za nezákonný.
5: Určitě se bránit budeme jako Česká republika. Je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát. Je to starý spor, možná skoro 20 let. A bezesporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné. A bezesporu Česká republika, český stát se bude bránit.
4: Podle ČESu se zablokování podílů zákazníků nedotkne. Dělníci dokončili opravu hřbitovní kaple v Novém Kníně z konce 19. století. Obnovili střechu, věžičku, okna i vnitřní prostory. Ve věžičce je nově taky zvon, který město získalo při oslavách 840 let od svého založení. Kaple bude sloužit mimo jiné ke komorním obřadům a posledním rozloučením. Pokračuje nezávislý starosta města Radek Hrubý.
6: My jsme se rozhodli tuto historickou cennou stavbu zachránit a vrátit jí původní krásu a důstojnost. Celkové náklady dosáhly přibližně 2 milionů korun. Pro nás to ale nebyla jenom stavební investice, my to vnímáme především jako projev úcty k našim předkům.
4: Strany a hnutí zvolené do zastupitelstva Prahy 11 zahájí koaliční jednání v následujících dnech. Zvítězilo tam hnutí ANO, které získalo 8 mandátů v 35 členném zastupitelstvu. Podle jeho lídra městské části Petra Sýkory osloví hnutí ANO všechny zvolené strany. Neupřesnil, s kým by chtěl vytvořit koalici.
7: Budeme se snažit vytvořit koalici, budeme jednat se všema. Určitě se potkáme, takovéto první kolo bude během týdne maximálně nějakých 10 dní. Já si myslím, že každý z nás asi počká na to, jak dopadne Praha, ale celou tu dobu prostě budeme vyjednávat.
4: Koalice TOP 09 a STAN se umístila druhá a získala 7 mandátů. Její lídr v městské části Jakub Lepš z TOP 09 nepreferuje možnost koalice s hnutím ANO. Zbytek mandátů v Praze 11 si rozdělí další 4 strany. Sport. Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu v přípravném utkání na nový ročník NBA při výhře nad London Lions 119-66. Za téměř 21 minut na palubovce stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů a přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
3: Počasí.
4: Bude polojasno až skoro jasno, později se nebe bude zatahovat a na západě kraje může i zapršet. Naměříme do 16 stupňů. Podobně bude i zítra s teplotami až k 17 stupňům.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Praze teď velmi silná dopravní špička. Kromě tradičních míst před regulovanými tunely teď naberete zdržení třeba v Argentinské směrem z centra a kolona od Dělnické do Liberecké k omezení je na půl hodiny. A podobné zdržení je i kvůli omezení ve spojovací u odbočky k Libeňskému nádraží. Fronta jede krokem z Českobrodské z odbočky na Malešice. A velké potíže jsou i kvůli omezení na ohradě. Kolony se sunou ulicí Jana Žilivského od Hřbitovu tak Hartigovou. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A teď už je tu pořád Den v kraji s Pavlem Kučerou.
2: Pěkné úterý i dál.
3: Den v kraji.
2: A dnes nás zaujaly černé skládky odpadu z Itálie u Hořovic, očkování proti chřipce pro seniory v Praze a nabídneme i další senátní duel. Písničky, které nestárnou, zahrají Elán, Abba a Balet.
3: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Jana Telšová má pro vás souhrn událostí 13. října.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Pokračují povolební vyjednávání. Dohodly se třeba Roztoky i Praha 6. Město Roztoky povedou společně pro Roztoky a Žalov, TOP 09 a nezávislí kandidáti pro Roztoky a Žalov s podporou Pirátů a Sakura pod Stanem, s podporou Sdružení nezávislých kandidátů a Evropští demokraté. Starostkou má být dosavadní místostarostka Marie Dvořáková za Společně. V Praze 6 podepsali memorandum o koaliční spolupráci zástupci Stan, Prahy sobě, Zelených, ODS a Lidovců. Starostou bude Petr Prokop z Hnutí Stan. Středočeský krajský úřad intenzivněji řeší černé skládky poté, co část odpadu plastů ze zahraničí skončila na polní cestě na Cerhenicích. Celkem sem kamiony navezly asi 180 tun drceného plastu z Itálie. Odpad se krajskému úřadu podařilo z pole odstranit koncem léta. Tématu se budeme věnovat víc ještě v této hodině. Liblické vysílače dnes zhasly. Pracovníci demoliční firmy začali z jejich věží sundávat světla, aby se nerozbila. Odstřel nejvyšší české stavby provedou v následujících dnech. České radiokomunikace pro vysílače nemají využití, prodat se je nepodařilo. Národní technické muzeum v Praze představilo novou výstavu, která připomíná 190 let od založení nejstarší české hodinářské firmy Heinz. Rodina se už v 7. generaci věnuje hlavně péči o věžní hodiny, včetně staroměstského orloje. Pokračovatelka rodu Mariana Nesnídalová zapůjčila výstavě historické exponáty a muzeu darovala i současné kolečkové soustrojí běžných hodin. Expozici můžete navštívit do konce března. A velkým komediantským šramlem začal dnes odpoledne v Rakovníku multižánrový divadelní festival pro děti, mládež a rodiny Popelka. Zítra na něj v Tylově divadle a kulturním centru navážou divadelní představení a odborné diskuze. Původně národní přehlídka amatérského divadla pro děti Popelka patří k nejstarším festivalům svého druhu u nás. Potrvá do neděle.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Středočeský kraj navrhne změnu zákona o odpadech. Chce, aby kraje měly možnost prověřovat a pokutovat vznik černých skládek. Hejtmanství k tomu vede případ z letošního léta, kdy na poli nedaleko Hořovic na Berounsku skončilo 180 tun nadrceného plastu z Itálie.
1: Ohromné hromady nadrceného plastu, vypadalo to dost děsivě, bylo to vidět i z dálky.
2: Popisuje, jak v létě vypadala černá skládka na poli u Hořovic tamní nezávislá místostarostka Věra Ešnerová. Díky pomoci Středočeského kraje se plastový odpad podařilo do měsíce odklidit.
1: Řešení z pohledu obce pro nás bylo samozřejmě velice komplikované. Pomoc kraje v tu chvilku byla velice přínosná a byli jsme rádi, že se do toho kraj zapojil, protože pro nás vlastně celá ta situace byla prakticky nová a nikdy nepoznaná.
2: Na poli bylo zhruba 180 tun drceného plastu. Na případ upozornil jeden z tamních obyvatel, který si brzy ráno všiml přijíždějícího kamionu. Celní správa na místě zadržela řidiče, který materiál na objednávku přivážel z Itálie. Popisuje vedoucí krajského oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová.
3: Podařilo se nám dohodnout, že dopravce odklidí část odpadu z pole a část jsme zajistili my na naše vlastní náklady. S tím, že ten odpad se potom bude odvážet do místa původu, to znamená do Itálie.
2: Na přepravních dokumentech byly podle Stáňové sfalšované údaje.
3: Je tam falešná firma, česká falešní přepravce, to je ten, který zajišťoval veškeré záležitosti, veškeré papíry. Takže jsme společně s celní správou a s policií řešili tento případ, který ještě z hlediska policie není dořešený.
2: Za vytvoření nelegální skládky hrozí pachateli pokuta až 10 milionů korun. Pokud ale není známý, odpad musí často řešit nejbližší obce s rozšířenou působností, které ale nemají dostatek peněz, upozorňuje krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Jindřiška Romba z Hnutí STAN.
4: Pro nás je velmi důležité, abychom obcím pomohli v rámci financování a velmi rádi bychom šli formou ze Státního fondu životního prostředí vyčlenit nějaké finanční prostředky na to, aby si obce mohly sáhnout v případě likvidace černých skládek.
2: Vedení kraje chce navrhnout změnu zákona o odpadech, dodává Romba.
4: Kraj by dostal oprávnění nejenom vlastně šetřit na místě, ale také, aby mohl udělovat sankce a pokuty a vybírat je a dostávat je do svého rozpočtu. Potom si může vlastně i kraj vytvořit nějaký finanční budget a z toho potom vracet obcím třeba za černé skládky nebo to vkládat do odpadového hospodářství a to by nám velmi pomohlo.
2: Středočeské hejtmanství nyní bude hledat podporu u dalších krajů. Návrh změny zákona chce podat do Poslanecké sněmovny. Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Už za chvíli v 17.30 očekávejte další senátní duel na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď se vydáme na očkování. S chladnějším počasím posledních dnů přichází sezona respiračních a dalších nemocí. Kromě COVID-19 by se podle odborníků lidé měli nechat naočkovat také proti chřipce. Ta může mít i těžký průběh a v některých případech skončit smrtí.
1: Vyhrňte si nahoru ruka. Teď budeme aplikovat chřipku.
2: Na očkování proti chřipce přišel do fakultní nemocnice Bulovka Miroslav Kozler.
3: Loni jsem byl, chodím pravidelně, protože chodím nakupovat, že jo, takže mám starosti.
2: A měl jste někdy potíže právě s chřipkou?
3: Neměl, já nevím, no to už je moc dávno, co jsem měl chřipku, no. Jako od té doby, co chodím, tak je to dobrý. Jsem celkem zdravý zatím, no.
2: Pamatujete si teda, když jste před rokem byl na tom očkování, jestli jste potom měl nějaké...
3: Slabou reakci jsem měl asi za 2 dny, no. Byl jsem trochu unavený, ale to bylo všechno, no.
1: Dneska budete mít klidový režim, jo? Nesportovat, nepít alkohol,
3: ano.
1: V klidu.
2: Injekci do ramene mu právě dala zdravotní sestra Šárka Karavanasová.
1: Předtím ty lidi by měly být zdraví, odpočinutý, a potom očkování by měly být v klidu. Můžou mít buď to bolesti toho ramene, nebo můžou mít nějakou kožní reakci, ale to dávat nějaký studený obklad. No, neškrábat to, když je teda nějaká ta reakce, ono to odezní.
2: Na Bulovce se zatím proti chřipce můžou nechat naočkovat jen seniori, a to takzvanou vysokodávkovou vakcínou. Mladší lidé musí počkat, než od výrobců dorazí i běžné dávky, vysvětluje lékařka z místní infekční kliniky Dora Jedličková.
4: My tady na Bulovce očekáváme část těch vakcín během druhé poloviny října a druhou část těch vakcín poněkud na jiném principu, tak ty očekáváme během listopadu.
2: A doporučila byste očkování na chřipku i mladším lidem?
4: Určitě ano, protože klasický průběh chřipky jsou vysoké teploty, které můžou trvat 3 až 7 dnů. To znamená, 7 dnů můžete mít 40, jste dlouho upoután na lůžko, vypadnete ze zaměstnání a i potom ty stavy, není jenom post-covid, ale i po chřipce se člověk může cítit několik týdnů unavený.
2: Chřipková sezóna každoročně nastupuje právě v těchto týdnech. Podle mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petry Batok jsou proto říjen a listopad ideálními měsíci pro očkování.
5: V loňské sezóně jsme v Praze zaznamenali vrchol respiračních infekcí na přelomu ledna a února. Závažné průběhy s nutností hospitalizace na jednotkách intenzivní péče se přitom zdaleka netýkaly jen seniorů, ale velmi často i chronicky nemocných osob v produktivním věku.
2: Loni se nechalo naočkovat 8,6% Pražanů. Oproti celorepublikovému průměru tak byla pro očkování v hlavním městě zhruba o procento vyšší.
5: Ještě lépe na tom byla proočkovanost lidí na 65 let, kde v Praze bylo to číslo 29,6% oproti republikovému průměru, který činí 25%.
2: Podle odborníků je ale proočkovanost proti chřipce v Česku dlouhodobě příliš nízká. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Volby 2026.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 6 Louny, kde kandidovalo 6 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Ivo Trešil za STAN. Dobrý den.
2: Krásné dobré odpoledne.
1: A Jaroslav Mikoláš za ANO. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne všem příznivcům.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v 15 hodin, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Lékař, traumatolog, senátor, člen zastupitelstva v Rakovníku Ivo Trešil obhajuje senátorský post za STAN. V prvním kole získal 43,5% hlasů. Podnikatel zemědělství, manažer, automobilový závodník Jaroslav Mikoláš je členem zastupitelstva obce Lišany na Rakovnicku, kandiduje za ANO a v prvním kole si připsal 25,55% hlasů. Pane Trešle, proč do toho jdete znovu? Co vás vede k obhajobě mandátu?
2: Tak po těch 6 letech senátu jsem byl osloven hnutím STAN, zdali bych měl zájem a chuť ještě pokračovat a poprat se v senátních volbách v letošním roce. Takže po rozmyšlení a krátké poradě s rodinou jsem se rozhodl do toho jít ještě jednou.
1: No jasně, ale já se ptám na to, co hrálo roli. Proč?
2: Rozumím. Já jsem lékař, pracoval jsem ve zdravotním výboru, kde si myslím, že jsme udělali kus práce. Měli jsme v průběhu těch 6 let hned na začátku covidovou krizi, čili tam byla legislativa, která se týká covidu a v těch dalších letech jsme řešili problémy nebo zákony, které k nám přišly z poslanecké sněmovny, ať už to byly zákony z pera ministerstva zdravotnictví a nebo i zákony z Evropské unie a týkaly se třeba problematiky léků, lékové politiky, nedostatku některých léků, lékové soběstačnosti. A myslím si, že té práce před námi je ještě spousty, populace stárne, čeká nás reforma zdravotní péče, čeká nás digitalizace zdravotní péče, takže jsou to věci, které mě profesně zajímají a proto mám chuť v tom pokračovat.
1: Pane Mikuláši, proč se chcete stát senátorem?
3: Tak já jsem nikdy nebyl v politice, ale narodil jsem se v této zemi, tady jsem se vzdělával, umožnilo mi tato zem, abych podnikal, abych si splnil všechny sny, které jsem měl jak v pracovním životě, tak i v tom závodění. A když mě oslovilo ANO, tak jsem si říkal, mělo by to být asi moje morální povinnost nebo čestná povinnost to této zemi vracet.
1: Takže vracíte to, co jste dostal?
3: Ano, ano, přesně
1: takhle
3: tak.
1: Takhle tomu rozumíte.
3: Ano, protože víte co, já jsem téměř 50 let dělám v zemědělství. Něco jsem se naučil. Mám nějaké zkušenosti, mám nějaké schopnosti, mám čas a chuť. A tohle to si myslím, že by se mohlo v Senátu všechno zúročit.
1: Když říkáte, jestli tomu dobře rozumím, že je to služba, jak se tedy chcete zemi odvděčit?
3: Že budu pracovat pro ten svůj region, pro své voliče, kteří mi dávají důvěru a zároveň chci být senátor pro ně. To znamená být u těch lidí, mít 4 kanceláře, budu to dělat jako jediné zaměstnání a chci, aby ty lidi věděli, kdo je jejich senátor, že můžou za ním přijít, že někdo vyslechne, někdo jim poradí a zpětně budu tyto vlastně problémy přenášet zpátky do Prahy, do práce jak senátora.
1: Jak rozumět těm 4 kancelářím?
3: No, aby ty lidi, abych byl pro lidi dostupný. Budu mít v Praze, v Rakovníku, Louvne, Žaci a myslím si, že to by ty lidi, když jim to říkám, tak to oceňují, protože skutečně budu jako senátor pro své voliče.
1: Přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité, pane Trešle?
2: Již před volbami jsme se bavili s protikandidáty, konkrétně s panem Leo Steinerem a s paní Ivanou Huštíkovou. Oba jsou z Loun nebo z Lounska a přislíbili jsme si, že si vzájemně v případě úspěchu jednoho z nás třech a pokud dva zůstanou před branami druhého kola, nějakou vzájemnou pomoc, podporu, ať už vyslovenou, anebo i v kontaktní kampani podstatě takovou, jakou si ten finalista řekne a bude v silách toho druhého kandidáta. Čili ano, dostal jsem podporu těchto dvou kandidátů a já jim za to veřejně děkuji.
1: Jak je na tom pan Mikuláš?
3: Já jsem na tom podstatně hůř, protože jsem nikdy nebyl v politice, šel jsem do toho sám. A
1: vidíte to spíš pouze... jako, promiňte, že vám skáču do řeči, jako výhodu, vy jste to už zmínil podruhé, že jste nikdy nebyl v politice, že jste nováček. Je to výhoda?
3: No, já si myslím, že ne, jako to je to handicap, protože se musím mnoho věcí učit. A právě proto mě dost udivilo, že v Ústeckém kraji, kde 2/3 mého volebního obvodu, proti mě kandidovalo SPD. To jsem prostě jako dost nechápal, ale teď už
1: jste přislíbili nějakou pomoc. Podporu?
3: Ano, teď už slíbili, že teď už pomůžou.
1: Mm. Díky čemu jste se, myslíte, dostali do druhého kola?
2: Já si myslím, že to je můj život. Já jsem se v Rakovníku narodil, celý život tam žiju, kromě 6 let studia v Praze. Letos jsem oslavil 30 let v Rakovnické nemocnici, čili pohybuji se tam, mám to tam rád, myslím si, že mě lidi znají a i těch 6 let v Senátu, kdy jsem jezdil po tom senátním obvodě, měl jsem kancelář v Lounech, navštěvovali mě tam lidé se svými problémy, čili asi možná právě proto.
1: Říká Ivo Trešl, jak by odpověděl Jaroslav Mikuláš?
3: No, já si myslím, že to je tím, že 3 měsíce objíždím vesnice od vesnice, jednám s lidma, vysvětlujím svoji pozici a vysvětlujím i ten svůj program, který by měl být pro ně. A myslím si, že tím, že jsem začal úplně od nuly, tak nakonec 11 675 hlasů je pro mě v tom prvním kole vítězství, ale teď začínáme od nuly znova.
1: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 6 Louny, Ivo Trešla a Jaroslava Mikuláše.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: Pane Mikuláši, prozraďte svoji strategii. Jak chcete přesvědčit ty, kteří přijdou volit ve druhém kole, aby dali hlas vám?
3: Od zítřka zase výjíždím do terénu, mám i mnoho spolupracovníků, který chodí za lidmi, chodím za starosty, vysvětlujím svůj program, dostávají letáky s mým programem a tím svým úsilím a svým příkladem si myslím, že lidi přesvědčím.
1: Pane Trešle, dodává vám momentální rozdíl v hlasech patřičnou sebedůvěru, sebejistotu?
2: Určitě nedodává. Jak říkal pan Mikuláš, druhé kolo začíná od nuly. Je to nová soutěž, jsou to nové volby, nejsou spojené s komunálními, které samozřejmě přivedou do volebních místností mnohem více voličů, takže já si myslím, že to je otevřené.
1: A jak se tady budete snažit přesvědčit voliče?
2: Tak podobně, ono toho času už moc nezbývá. Dneska jsme tady v Českém rozhlase, ale tak jako pan Mikuláš i my zítra, nebo já se svým týmem chceme vyrazit do svého regionu a chceme hlavně voličům vysvětlovat, že volby ještě nejsou u konce, že ještě druhé kolo, že jim nepřijdou domů volební lístky, že musí aktivně vyhledat volební místnost a to je spousta lidí, tohle třeba neví a je pravda, že druhé kolo senátních voleb obecně v kterémkoliv koutě naší zemi není tak jako navštěvované.
1: Pane Mikuláši, jste mimo jiné jednatelem společnosti Lupofit, která podniká v zemědělství a která je přes společnost Tobop součástí holdingu Agrofert. Považujete konflikt zájmu Andreje Babiše za vyřešený?
3: Takhle, chci opravit jednu věc. Ano. Nejsem jednatel Lupofitu, to je můj syn, on se mu jde úplně stejně. Aha. Takže mnoho lidí si to plete. Já už tam 2 roky nejsem ve firmě, proto mám ten
1: ale
3: čas.
1: Ale pracoval jste tam.
3: A, ano, pracoval jsem tam, byl jsem tam jednatel, byl jsem spolumajitel této firmy a právě protože už tu firmu nemám, tak můžu slíbit lidem to, že budu dělat jenom toto zaměstnání.
1: Dobře, děkuji za to upřesnění, ale přesto ta otázka platí ohledně tady konfliktu zájmu Andreje Babiše. Je vyřešený?
3: Já si myslím, že podle našich zákonů je vyřešený.
1: Jak to vidí Ivo Trešl?
2: Tak já se přiznám, že nejsem právník. Pan premiér to před volbami vysvětlil. Upřímně řeknu, že nevím, zdali je vyřešený. Na oko vypadá, že ano, ale samozřejmě mohou v tom být různé skryté detaily, takže nedokážu jako říct, dobře, zdali po té právní stránce je to.
1: Pane Mikuláši, jste členem představenstva Agrární komory, to platí, ano. Předsedou Středočeské agrární komory. Jak vidíte aktuální boj se suchem, což je téma, na které ve své kampani upozorňujete? Chtěl byste se mu tady věnovat i na půdě Senátu?
3: Samozřejmě to je jeden z mých tří důležitých bodů, s kterým jdu do voleb. A na suchu pracuji a na zadržování vody v krajině pracuji v podstatě celý svůj život, protože Rakovnicko a Lounsko patří k nejsušším oblastem v rámci České republiky. Proto se vlastně zaměřuji na opatření na zadržování vody v krajině, vytváření mokřadů, vytváření zasakovacích pásů, prostě dalších agrotechnických opatření. To je celý velký soubor, soubor věcí, o kterých bych tady mohl mluvit hodinu, protože je to můj obor a to zásadní, který je potřeba řešit urychleně, je to přivaděč vody z Ohře do našeho regionu, na kterým pracuji již dlouho a který by měl řešit nejenom vodu pro zemědělství, ale měl by řešit vodu pro průmysl i vodu pro všechny obyvatele, to znamená pitnou vodu.
1: Pane Trešle, vy taky za jeden ze specifických problémů vašeho regionu označujete dopady sucha, otázku hospodaření s vodou nebo znečišťování životního prostředí. Jak vy hodnotíte dosavadní postup nebo plány odpovědných míst v této oblasti?
2: Já se zabývám jako zastupitel města Rakovníka. Jsme členy vodohospodářského sdružení obcí Rakovnická. A tam samozřejmě se sleduje hladina spodních vod, protože Rakovnicko je závislé z 80% na spodních vodách a dlouhodobě dochází k poklesu nebo k záklesu té hladiny spodních vod a je potřeba na to začít pomalu reagovat a připravuje se projekt propojení vodohospodářských soustav směrem na západ k městu Jesenice, kde by to následně bylo napojeno na severočeskou vodárenskou soustavu a byla přivedena voda spod Krušnohoří nebo pitná voda až k nám do Rakovnická a dále mohla být rozvedena směrem do Středočeského kraje a myslím si, že toto propojování má i podporu na úrovni Středočeského

0: občanů. Takže je to opravdu pojistka demokracie.
1: Říká Jaroslav Mikoláš a bez děky už mi odpověděl na jednu z mých otázek, tak se doptám ještě Ivo Trešla, taky souhlasíte s tím, že funguje Senát jako ta pojistka demokracie?
2: Ono je to takové kliše, ale já si myslím, že funguje. V podstatě bez souhlasu Senátu nebo dvoutřetinového počtu senátorů nelze měnit ústavu, nelze měnit volební zákony, takže určitě to určitá pojistka demokracie je.
1: Která regionální témata byste chtěli z pozice senátora řešit, Ivo Trešl?
2: Tak u mě tím, že jsem lékařem, tak je to dostupnost zdravotní péče. Máme v regionu dvě nemocnice, když řeknu okresního střihu, velikosti okresních nemocnic, takže tím mým zájmem je, aby obě nemocnice fungovaly, aby byly finančně i personálně dostatečně zabezpečené a dále je to i péče ambulantních specialistů, kterých se v tom našem regionu tolik nedostává. Jsou to především pediatři, praktičtí lékaři a stomatologové, ale troufnu si říct, že se blízká na lepší časy. No, takže uvidíme.
1: Jaroslav Mikoláš? A témata, která se dají řešit v rámci Senátu?
0: O vodě jsem už mluvil, to je jeden z důležitých mých témat. Další téma jsou české potraviny, protože jsem zemědělec, aby jsme tady skutečně měli české dostupné, cenově dostupné potraviny, kvalitní, z domácí produkce, aby byla snaha, a to je můj velký cíl, do 65% regionálních potravin ve veřejném stravování, v nemocnicích, ve školách.
1: Prosím? Proč ten podíl právě takový?
0: Protože jsme si na ministerstvu zemědělství dali určitý cíle postupně, kam bychom se měli dopracovat, protože si myslím, že naši občané by měli mít čerstvé, zdravé, chutné potraviny a protože když začal Green Deal, tak jsem ho chápal já s farmy na vidličku. To znamená, tady to vyrobím, tady to zpracuju, tady to sním. A další téma, které je zásadní pro všechny, peníze do našeho regionu. Protože region je chudý, aby bylo přerozdělování ne tak, jak to bylo za socialismu, ale aby to bylo spravedlivě, aby peníze do regionu přišly a mohli jsme řešit problémy, které tam máme.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: Prvního kola voleb ve vašem obvodu se zúčastnilo necelých 42% oprávněných voličů. Jste spokojeni?
2: Já si myslím, že to číslo odpovídá celorepublikovému průměru a když se podíváme i na ty volby, které probíhaly v minulosti, tak si myslím, že to číslo je podobné. Počasí volbám moc nepřálo, silně pršelo jak v pátek, tak v sobotu, takže si myslím, že to je taky trošičku důsledek té nižší volební účasti, ale asi to tak mělo být.
1: Říká Ivo Trešl, jakou účast očekáváte ve druhém kole Jaroslavy Mikuláši?
0: Já teda očekávám, tak jak jsem viděl statistiky, tak do druhého kola chodí tak polovička lidí, co chodí do prvního kola, ale teď potřebuju to, aby to přišli lidi, kteří budou volit mě.
1: A čím byste chtěl tedy přesvědčit lidi na Lounsku, aby tedy jednak znovu přišli k senátním volbám a druhak hodili hlas vám?
0: Protože si myslím, že ty témata, které já jim nabízím, se jich bytostně týkají. A to si myslím, že pokud se nad tím zamyslí, tak věřím, že přijdou a ten hlas mi dají, protože jim můžu slíbit, že tyhle témata, který znám a kterým rozumím, budu v Senátu zásadně prosazovat a ty, kteří mě znají, tak vědí, že prostě makám na 100% a jdu za svým cílem, protože mé životní heslo je, jdi za svým cílem, nic není nemožné.
1: Ivo Trešl chce přesvědčit voliče, jakým způsobem?
2: Tak já si myslím, že za ty 6 týdnů volební kampaně už bylo řečeno téměř vše. Naším cílem v té kontaktní kampani je připomenout těm voličům, že je ještě druhé kolo, že se začíná od nuly, že není konec, protože volební lístky jim domů nepřijdou. Mnozí si myslí, že už odvolili a že k volbám nemusí, čili takovou nějakou osvětu a zvát ty lidi do volebních místností ještě jednou.
1: Jasně, ale otázka zní, jak je chcete přesvědčit, aby ten hlas hodili vám?
2: Aby ho hodili mě? No tak asi ta má témata jsou jasná, je to zdravotnictví, zdravotní péče. Já bojuji za to, aby ten region Lounsko, Žatecko, Rakovnicko byl atraktivní i pro mladé lidi, aby tam zůstávali. Máme tam krásnou přírodu od Křivokládských lesů po

0: České Středohoří. Já sám tam žiju celý život, takže možná i tato témata mohou oslovit mladé lidi.
1: Jak by se podle vás dala zlepšit politická kultura v Česku a je vůbec obecná poptávka po slušné politice? Otázka na Jaroslava Mikuláše nejprve.
2: No, já si, když sleduju televizi a vidím to vystoupení v poslanecké sněmovně, jak to funguje, tak jsem z toho smutný. Ale věřím, že v tom Senátu je ta debata daleko kultivovanější a myslím si, že aspoň jdu tam s tím, jdu tam se svým heslem selský rozum do Senátu. Že to bude fungovat a že tam najdu spřízněné duše, které budou přemýšlet stejně jako já, v klidu, rozumně, věcně pro všechny naše občany.
1: Stejná otázka na Ivo Trešla?
0: Tak já jsem od přírody klidný člověk, spíše preferuji dialog než nějaká horká slova, všechno si radši dvakrát rozmyslím, než něco řeknu a myslím si, že slušnost není slabost, je potřeba tak jako v životě do všeho jít s pokorou a tak, jak říká pan Mikuláš, ta politická kultura v Senátu je nesrovnatelná s tím, co se děje v dolní komoře parlamentu a myslím si, že pokud je tam kritika nějakého zákona, tak ta kritika je věcná, je to vždy dobře okomentováno a zdůvodněno, proč tento zákon se Senátu nebo některým senátorům nelíbí. Ale stejně tak jsou i oponentní hlasy, proč by třeba ten zákon v té podobě, ve které přišel, měl přijít. A každý každého vyslechne a myslím si, že těch invektiv je tam poskromnu. Takže tak možná za mě.
1: Hosty byli Ivo Trešl a Jaroslav Mikuláš, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 6 Louny. Obě vám děkuju. Naschledanou.
0: Já moc děkuji, nashledanou a v pátek a v sobotu přijďte volit.
2: Taky děkuji, že jste mě poslouchali a přátelé, přijďte, těším se na vás a slibuju, že budu pro vás pracovat na 100%.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Uskupení Kladeňáci plánuje zítra zpochybnit výsledky komunálních voleb. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ještě přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Stát nejspíš v příštím roce vydá míň peněz na propagaci Česka pro zahraniční cestovatele. Agentura Czech Tourism má podle informací Asociace cestovních kanceláří hospodařit se 70 miliony korun. Letos přitom měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od 1. listopadu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business, která má na starosti ekonomickou prezentaci Česka. Podle Václava Stárka z Asociace hotelů a restaurací může sloučení ušetřit provozní výdaje Czech Tourismu.
2: Na druhou stranu 70 milionů bychom považovali skutečně za vážný problém, byť by byly určeny pouze pro propagaci. To jsou velmi malé peníze na rok 2027. Věříme, že se to nějakým způsobem podaří vyřešit, protože určitě by to nestačilo.
1: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok. Neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně, podá žalobu ke krajskému soudu v Praze. Českému rozhlasu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb celkem ve třech okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasu jinde ve městě.
3: Nevíme, jestli tam došlo k vadnému přepočtu, nebo je to skutečně takový vymykající se výsledek v rámci toho průměru celého města. I to se může stát. V jedné místnosti je potom významně větší počet neplatných hlasů, takže i tam ještě uvažujeme, zda se na tohle podívat.
1: Kladeňáci by podle Gamanové mohli získat 11. mandát. Vyrovnali by se tak vítězné volbě pro Kladno současného primátora Milana Wolfa. Policisté pátrají po vězni, který dnes ráno utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Po porážce Slans nastoupí fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů a v Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
4: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
1: Utkání v Baku začne za 3/4 hodiny.
0: Počasí.
1: K večeru se bude nebe zatahovat a na západě kraje může i zapršet. Naměříme do 16 stupňů. Zítra pak čekáme oblačno až polojasno. Zpočátku ojedinělé přehánky a teploty do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Jižní spojka před Barandovským mostem se zaplnila od podjezdu magistrály. Pomaleji se jede i za mostem. Kolona popojíždí na výjezdu ze Zlíchovského tunelu v Dobřížské až k regulované Mrázovce. V Radlické do centra se zdržíte od budovy ČSOB před Vypichem se sune fronta z Bělohorské z centra od Kláštera. Před tunely pak v Patočkově od zastávky Břevnovská. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách je tu středočeský večer s Pavlem Kučerou.
5: Pěkný úterní večer.
0: Středočeský večer.
5: Za chvíli zjistíme, jak je na tom fotbalová Slavie před zápasem v Azerbajdžánu. Pak oslavíme 85 let zpěváka Paula Simona a pozveme vás na manuál zralé ženy Haliny Pavlovské. To vše s písničkami, které nestárnou Václava Neckáře, Petra Kotvalda a Zuzany Norisové.

0: úterý večer 13. října jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Fotbalisty Slavie čeká v lize mistrů nováček téhle prestižní soutěže. V azerbajdžánském Baku nastoupí večer proti Sabahu, který vznikl teprve před 9 lety. Oba týmy jdou do souboje zatím bez bodů v tabulce ligy mistrů.
1: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabah neodfoukne jejich naděje na výhru.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
1: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
3: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
1: I trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
3: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně, tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: A toho budou chtít slávisté od 6:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání ligy mistrů se Sabahem odvysílejí v přímém přenosu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Z Baku Mirko Vasič, Český rozhlas.
4: Středočeský večer.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeský večer pokračuje oslavou. Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je 85 let. V 60. letech ho proslavilo folkrockové duo Simon and Garfunkel. Kvůli vzájemným neschodám se Simon později vydal na solovou dráhu. Za skoro 70 let dlouhou hudební kariéru získal 16 cen Grammy. Jeho úspěchy ocenil také časopis Time, který ho zařadil mezi stovku lidí, co nejvíc ovlivnili tvář současného světa. Simon už několikrát zavítal do Prahy, vůbec poprvé před 36 lety, kdy ho sem pozval Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simona.
2: Simon do Prahy na Havlovu žádost přijel jako zahraniční pozorovatel voleb. Návštěva ale nezůstala jenom u politiky. Před zaplněným staroměstským náměstím po Havlově projevu zaspíval jeden z hitů dua Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Zpěvák u sebe tehdy neměl kytaru, a tak si ji půjčil od české hudebnice Dagmar Voňkové. Z nástroje sundal kapodastr, který slouží k přimáčknutí strun. Při letošním pražském koncertu ho Simon Voňkové vrátil. S Václavem Havlem se tehdy Simon neviděl poprvé. Setkali se už v únoru 1990 při Havlově návštěvě Spojených států. Simon během koncertu na počest tehdejšího československého prezidenta zaspíval v newyorské katedrále svatého Jana píseň Bridge Over Troubled Water. S prvními skladbami začal už v 50. letech ve škole v newyorském Queensu, kde mezi spolužáky potkal Arta Garfunkla.
3: Well, I began writing songs when I was 13 years old.
2: Stali se z nich nejlepší přátelé. Hudbou byli schopní trávit hodiny. Nakonec Simon s Garfunklem založili duo Tom a Jerry. V 16 letech vydali první hit Hey Schoolgirl, píseň, která je dostala do hitparád. Simon si v hudebních počátcích vyzkoušel taky sólovou dráhu. Ještě jako ne tolik slavný zpěvák a skladatel se za ní vydal do anglického Londýna. Zpíval tam ve folkových klubech. Za svoje první vystoupení tehdy dostal 3 libry. V Británii napsal jeden z prvních hitů pozdějšího dua Simon Garfunkel. Pojmenoval ho Homeward Bound, tedy na cestě domů. A domů, tedy zpět do Spojených států a ke koncertování s Garfunklem, se nakonec z Londýna v polovině 60. let vrátil i Simon. Tentokrát už oba vystupovali jako známé duo Simon and Garfunkel. Měli ale dlouhodobé neschody a v roce 1970 začal Simon opět zpívat sám. Čas od času, ale ještě s Garfunklem společně vystupoval. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Brněnských Břežanech. Slova se v 17.30 ujme vedoucí památníku historik Jan B. Uhlíř. Přednáška přiblíží kariéru Emanuela Moravce za první republiky. Především se ale zaměří na léta 1939 až 1945, kdy se Moravec vypracoval na hlavního protagonistu programové kolaborace apoštola národní zrady. Součástí besedy bude promítání doposud zcela neznámých fotografií z osobní Moravcovy pozůstalosti. Co všechno patří k životu zralé ženy a proč se vyplatí brát některé situace s humorem, o svých zkušenostech i partnerských peripetiích bude vyprávět spisovatelka a moderátorka Halina Pavlovská v pořadu Manuál zralé ženy. Čekají vás milostné příběhy, úsměvné historky i rady. Pořad není určen jen ženám. Pobavit se můžou taky muži, kteří chtějí lépe porozumět svým partnerkám i sami sobě. Do Masarykova kulturního domu v Mělníku přijďte v 19. hodina. Do Lidické galerie se vrací oblíbený cyklus Lidické zimní večery. Jeho 21. ročník nabídne setkání se známými osobnostmi kultury, vědy i veřejného života. Prvním hostem bude ve středu 14. října rozhlasový kolega, moderátor Libor Bouček. V dalších měsících přijdou například psychiatr a publicista Radkin Honzák, herečka Daniela Kolářová nebo moderátorka Zuzana Bubílková. Program doplní taky vánoční koncert Marie a Jana Křížových. Večery moderuje Robert Tamchina a provází je živý klavírní doprovod. Začátky jsou vždy v 18 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Víc na strednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera se těší zítra zase ve stejných časech. Pohodový večer a mějte se fajn.
2: Středočeský večer.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř, měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět vzrostou. V Bystřici u Benešova vzniká nový park a zítra bude oblačno až polojasno. Zpočátku ještě přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát nejvýše 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Stavební část nového parku pod Barevnou v Bystřici u Benešova je hotová. Teď přijdou na řadu zahradníci. Vysázejí desítky stromů a taky 1400 keřů a trvalek. Nový rozsáhlý park na okraji města bude stát 13 milionů korun. Přibližuje ho starosta Michal Hodík z ODS.
2: Cílem je vytvořit krásný, téměř 7000 metrů velký park. Jehož součástí bude periodická tůň na Vyzradilském potoce. Zároveň tím parkem budou procházet mlatové cesty. Přes tu periodickou tůň budou mostky dřevěné.
0: Vedení pražského hnutí STAN chce mít jasno o podobě nové koalice příští týden, řekl to lídr STANu Petr Hlaváček. Dnes o přípravné spolupráci jednal s uskupením Praha sobě a s Piráty. Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by chtěl Hlaváček podepsat v listopadu.
3: Sport.
0: Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažíčková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy.
4: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo, ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
0: Zlato získala úřadující mistryně světa Norka Dustatová.
1: Počasí.
0: Večeru se zatáhne a od západu postupně na většině území kraje čekáme občasný déšť, který bude k ránu ustávat. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle přehánky a teploty do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kamiony stále plní Spořilovskou od Chodova k jižní spojce a v pomalejším tempu pokračují pravým pruhem až do Štěrbohol. Osobní auta nabírají zdržení až z konce lanového mostu k Europarku. A východní částí okruhu už se jede v celku plynule. V obou pruzích brzdí se až před Černým mostem u sjezdu na D11. Odtud se kolona posouvá přes Novopatskou do Kbelské. Na jejímž konci trvá výrazné omezení. Neprůjezdný je tam pravý jeden pruh a uzavřený sjezd na Letňany. Tak jeďte opatrně, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dagmar Maginzová našla v jednom z novinových článků tuhle větu. Jeho bažiny, potoky, řeky a laguny jsou stále suchější. Druhý stupeň od suchý. To bych asi odhalil i já, že to bude chyba.
2: Vypadá to zvláštně, že a jde to dost těžko vyslovit. To mohlo být tomu autorovi nápadné, no nicméně stalo se. Takže asi jenom pro pořádek dodejme, že správný tvar je sušší.
1: S dvěma eš.
2: No a přemýšlela jsem, kde se tam ta chyba vzala, ten nesprávný tvar. A je fakt, že úplně nejčastější příponou, pomocí které tvoříme druhý stupeň přídavných jmen, je právě ejší nebo jejší podle toho, jaké písmeno předchází. No a takže veselejší, modernější a podobně. No a u některých přídavných jmen mohou fungovat obě přípony, totiž ta jste sušší, to ší, anebo to ejší, takže můžeme říct snazší nebo snadnější, čistší nebo čistější. No, ale je skupina přídavných jmen, kde na výběr nemáme a musíme použít tu méně častou příponu ší a nic jiného se tam nedá dát.
1: No dá, můžeme to opsat a říct více suchý, více snadný.
2: To je pravda, technicky to funguje, ovšem tohleto opisné stupňování pomocí toho příslovce více se zpravidla užívá u hodně dlouhých přídavných jmen, u kterých je obtížné vyslovit ten druhý stupeň.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginzovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické persekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serinka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlast.

0: vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
0: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
1: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
0: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
1: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodin mohou návštěvníci navštívit?
0: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
1: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vacere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau budbacht zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. ANO 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, on má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. K ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přeháňky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru zde jedničky na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo, doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkého, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, Syrie, předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50-50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak k odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Takže já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pane, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. Asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem?
1: No, já jsem toho, myslím, zářený příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, když jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás

odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Houtbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Takže už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agent bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem to musím to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, copak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze Šardonky.
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v úvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia a to ležmo. Stojí-li, může se stát, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15 a 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Šampaň, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Šampaň. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh Bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, digoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: No teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolik máte zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty klasinky, až se podaří takhle setřást na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty láhve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo.
3: Jo.
2: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masu.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů,
2: ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, a teď najednou a bum! Jo! A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, určitě, ty ztráty jsou minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe na etiketách, kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k srání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problémů vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu a STAN a jedná s Pirátama a STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Sport. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Hradče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Hrádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který na místo... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Je, já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo Raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zas ti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatel Monkheimová první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané u ženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účest by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. Třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel.
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá.
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová, ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělá Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. A druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. Toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale to...

0: neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Convalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku, fajn, děkuji, a zase mlela, a já říkala, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Ondřej a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
1: byli... Pravnučka to byla.
0: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
1: Prababička.
0: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. Je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkali, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
1: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Že jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus, se neptala, a dostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
1: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
0: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
1: Jo, ano.
0: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfy ho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty nějak takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
1: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo.
0: A... No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
1: Tam prý taky dělali věci.
0: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na
3: načerno. Podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No, tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo: vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo

0: 122 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No, tak obojí byl lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC, a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do Žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme Žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
0: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá, jo ho ho.

jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom smíších najmout dá. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom smíších najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě, takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet my, no, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na velkou javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. A my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy a přestěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
0: Dobře,
1: já kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
0: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou,
0: dobře.
1: Ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravském Slovácku.
0: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
1: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
0: Dobře, a máte rád Tatry?
1: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
0: To úplně souhlasím. Tak o tom moc děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
1: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od toho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takový nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Takhle už je, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak, aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. Teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady Míla Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já chci, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem dodneska jsem z toho teda opravdu špatná. Poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu. Snažím se prostě být citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda dodneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkám, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně. Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku, takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla, mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo, jo, tak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No. Tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je zvláštní, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak vrozila jste na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jaruško, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom nejde jako
0: ano, to nechci hovorit. Tématem, ale pokračujte.
1: No, jako jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem v Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. No, je to
0: Josefe,
1: prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No, prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se sekali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích, tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky? Bylo z toho cítit, z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou a se máte
1: se
0: moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, Potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Uh-huh. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a dodneška toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Mm-hmm. Na Velikonoce polívá vodavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to ťava.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam míň jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama si navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata a jako

0: Já už teďkom, už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry, Čechůry. A v životě se to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
1: Jirko, moc děkuju, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Je z nich cítit, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
0: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojené a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatnější, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
1: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím ze západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo. Ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku a se mnou tam byla. V té Podhajské jsme byli, no, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádnej mlze nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tamtu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo, stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: To je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám, škoda, že už na ty dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuju vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak se rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte.
1: No, dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočnej linke, nech trošku v tejto relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Viete, čo chcem vám povedať, že som od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že som bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka nebohá mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovíc, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, Čeložnicích žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, toto, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé Božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň. Prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave, napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Naďalku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdrá. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam, nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem jak sa volá redaktor váš kolega?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, no Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to máme na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko. Chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho priateľa z vojenčiny, vedle mňa spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden den skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása, povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a a celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatné aj vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

jesteś ulicy, twoje lasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme ze Slovenskem jako bumbálka, co je, že? Tak to je jsme aj na nákupy třeba do Makova jsme jezdívávali a na to na Turzovku, že? Na vodu a nebo ještě když jsem v práci tak dělal tak se Slovákama u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, a je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to
0: a víte co, zkusíme dát Pepíno tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory. Nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky. Na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Čirjevička.
1: No. No, to jsou
0: my také máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si zkuste někdo,
0: nám
1: no.
0: Přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání no, oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, pretože tam je pravopis úplne katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, pretože to je Slovensko. Češtine to neplatí.
1: Áno.
0: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám zase. To je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím, docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
1: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
0: no,
1: mi...
0: Já teď tady ruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave a ta se chytala za hlavu a doteraz to nevě pochopit, tu češtinu. Diktát, dětka je dávali a to byla sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba, takže to je asi tak.
1: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
0: Já vyhrajem furt, takže mě to je jedno, či vyhrají Češi alebo Slováky. Já to mám, tam hovorím iba to, že kdo hraje lepšie, ten má vyhrat. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nějak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elan, poslúchali, takže to bola paráda, takže tam sme si boli hodne blízki, tak proto sme sa aj vzali nakonec vďaka Elanu, takže...
1: Jak to myslíte?
0: No, na koncerte sme sa nejak si seznamili a Slovo dalo slovo a mali sme svadbu, vlastne tiež paradox, pretože ja som v Bratislavi, pristahoval som sa do dediny, ktorá má 100 obyvateľov, takže je hrozne málo. A donútil som teda Joža Ráža, aby mi išiel za svedka, takže to bola taková uprostejová, taková veľká rarita, že Elan došiel a mal som ho za svedka a tak nejak sme sa dali dokopy s ženou.
1: Počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte?
0: Ne, to je
1: jak ten drevokocúr?
0: Ne, to je smrteľne vážne. Asi som mal veľké, pretože on bol takzvaný sused, kúsok do mňa býval v Bratislave, to som ho poznal od 85. 4. roku, tak sme sa tak nejak cez tie koncerty dávali dokopy a nakoniec to dopadlo tak, že nebol na svadbe tuto na Morave u Prostejova. Takže ako docela zaujímavé, to bolo v tom 94. Keď sa už republiky rozdelili teda, tak my sme sa dali so ženou dokopy. Aspoň tak nejak, no. Sme to Československo držali pokope, no, až doteraz. Máme nejakých 30 rokov, a jo, 32 rokov, alebo koľko to je, takže to nejak držíme pokope.
1: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elan, anebo...
0: Tak v podstate počúvame všetko, no, ale toto je taková naša nejaká srdcovka, no, takže...
1: Stihla jsem nejaký... to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
0: Tak jo, naschledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Marci, Mejhlas. A chtěl bych vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom mimo vysílání, dám telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička, jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi zlámi dvouma nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Varvoříková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: no,
2: jo.
3: No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... No, bolí mě teda teďkom tady.
2: Ale no tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Myslíte vzduch teda? Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady vedle.
3: Dobře, nic vezli.
2: Ne, nepak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové.
3: No jsem taky dostal.
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přítel, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla krátce střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového? Zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě. Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
2: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pupínek. Hlas už máš ale pěkný. Udržíš, no...
4: No.
2: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří.
5: Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babu.
5: No prosím, prosím, to bych se vyprosil. No prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to z něj venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Yeah. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat, víte? A teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam pod tím stůl.
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je, tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak, vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prýma?
8: No byl takový bezvadný fakt, no, byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i ta.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Kluďhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli budete vy příště, tak já už jsem snad do teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby věděli, a posluchačům chci říct, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový, Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šubidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten tálinský rybík dohodí?
9: Jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak jsem se... Já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle jsem vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejdem tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přinesl. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám, abych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i s režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývat, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Já jsem si vzal monterky.
4: A abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak tedy, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní, prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Naschranou. Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vám

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta tak říkajíc vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás. Dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Ní studii na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěli strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste pro to nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obykloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta si pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsi malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli ten?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Byl tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Zajímavý, při... nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A... my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako kluk si vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili z ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

0: elle gratte mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někde už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všecky dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v kterým měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou.

namítá už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k nim nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen, a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten můj.